0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: Užíváte si skvělé hity, to je dobře, Jarek přeje hezký poslech, další hitovky připraveny jsou, ale teď jsou připraveni naše nejmenší. Vrazili jsme do jedné z brněnských školek a tam se ptali našich zlatíček, kdo je to artista?
1: Vše dělá v cirkusu, chodí po laně, cvičí zvířata triky, se jezdí na koni ve stoje, třeba že je spoutovec,
2: třeba že řídí motorku.
3: Že je cyklista.
4: Artista dělá třeba to, že se houpe na kruhech.
0: Kdo je to artista, nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších. Teď už další hit připraven jest a Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Naleju si nostalgii.

Mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

stovky případů a 3 úmrtí. Žloutenka dál zužuje tady nás na jihu Moravy a pozor byste si měli dávat, je na to koukneme u nás ve vysílání krokodýla. Když přijdete od někud, umít ruce, sahat tedy na peníze, umít ruce, dbát na tu hygienu. Ano, jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu, tak počet nově nakažených opět vzrostl a to hlavně mezi dospělými. Tak bacha na to.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

chodím jak do Plzní. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ka-ching. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Dobré ráno, dobrý den, přesný čas 5 hodin 30 minut datum 14. října, to středa. Agáty dneska slaví svátek ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno, přeje Tonda Kala. Co se týče škrábání auta, tak dnes nás to asi mine. Vypadá to, že nikde neklesly teploty natolik, aby tahle činnost byla nutná. Je to možná tím, že jsem si včera dolil plnou nádržku do ostřikovače nemrznoucí směsi, takže teď zase určitě nějaký čas potřeba nebude. Co se týče toho dnešního počasí, probrem podrobně během chvíle, ale mělo by být celkem příjemně, někam až k 19 stupňům. Co se týče silnic, tak v tahle chvíli nemáme hlášenou žádnou komplikaci v podobě nehody, kolony nebo třeba nějaké nové uzavírky. To, co tady máme, to bohatě stačí. Doufám, že se dneska bude dařit. My jsme na Krokodýlu připraveni, abyste vám to zpříjemnili. Dobré ráno, dobrý den.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty a bude 6:15. Dobré ráno přejeme. Co si na dnešek připravila matička příroda? Ráno bude převážně zataženo, na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být krátce i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, ale bude beze srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde mezi 16 až 19 stupni. Dobré ráno.
2: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
5: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
6: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Rádio Krokodýl.
9: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin a 59 minut tomu. Dobré ráno, dobrý den, máme středu 14. října. Agáty slaví svátek ze studia Rádia Krokodýl. Dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásnou středu přejeme. Zavedení švédských stolů v základní škole v Kohoutovicích se osvědčilo, podrobnosti ve zprávách.
0: Já bych je zavedl i u nás.
1: Já bych to teda brala taky i u nás doma, i u nás v práci.
0: Hele, to je jako v práci, dobře, nemusí to být 5:30, začínáme, ale tak jako na 6 bych si to plánoval.
1: Ideálně.
0: Zavolám Michalovi, dobře, tak, co dáme po 6. hodině? Lost Frequencies. Black Eyed Peas. A s Pokáčem budem v lese. Dneska jsem v lese byl. Co dnešní počasí, tak v centru Brna máme teď 7 stupňů, Vyškov hlásí 4,5, Jihlava 6, to samé hlásí Žďár. Podíváme-li se na jih, tak Břeclav ta hlásí 4 stupně. Odpolední teploty na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde 16 až 19. Ráno sem tam někde možná drobné přeháňky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po zavedení stravování formou švédských stolů na základní škole Chalabalova v brněnských Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Nový model stravování škola zavedla od letošního září. Jeho cílem je omezit plýtvání potravinami.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Krajský soud Brno se dnes bude zabývat odvoláním v případu smrtelné nehody na Znojemsku v roce 2024. Řidič nákladního vozu dostal podmínku za to, že kvůli zdravotním potížím přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozem. Při nehodě zemřel řidič.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou. Včera ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
3: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V souvislosti u zavírky tunelů Hlinky a Pisárky v Brně počítejte v okolí už s možnými komplikacemi a místy i s kolonami. Bouralo se na dálnici D1 u Brna směr Praha u exitu z 96. Doprava tam zpomaluje a silnější provoz čekejte i na bratislavské D2 od prvního kilometru. A kolony na pár minut jsou na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce a na příjezdu do Kuřimy od Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6.03 přesný čas, přejeme z Krokodýla dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes vás čekají snídaně od Krokodýla za úsměv. Kde to bude, uslyšíte v této hodině. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někdy se sám sebe ptám, kdo jsme, kde jsme se tu vzali, kam směřujeme, jaký má smysl lidská existence. Pak si naleju odpověď a je mi dobře.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: S Pokáčem jsme vyrazili do lesa a teď vyrazíme do historie podívat se na 14. říjen. Například 14. října roku 1584 na Moravě začal platit gregoriánský kalendář asi o 10 měsíců později než v Čechách. Rok 1918 například Edvard Beneš jako tajemník Národní rady Československé po dohodě s Tomášem Garrigue Masarykem oznámil dohodovým státům ustavení prozatímní československé vlády. Dneska budou slavit v Baníku. V roce 1922 proběhla oficiální registrace týmu Baník Ostrava, tehdy jako SK Slezská Ostrava. V roce 1949 arcibiskup Josef Matocha vysvětil v Olomouci tajně a za dramatických okolností Františka Tomáška na biskupa. V roce 2006 během prvoligového utkání proti Ridingu otrpěl brankář Petr Čech v první minutě frakturu lebky při střetu se Stevenem Huntem, který jej nešťastně trefil kolenem. Po návratu začal Petr Čech nosit helmu. Co zmíníme ze světa? Například rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus opustil San Salvador a připlul do Santa Maria of Conchim, což jsou současné Bahamy. V roce 1918 ve Francii vznikla prozatímní československá vláda. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a pan Milan Rastislav Štefánik u toho byli. V roce 1947 Chuck Yeager překonal na letounu Bell X-1 rychlost zvuku. V roce 1962 špionážní letoun U-2 vyfotografoval sovětské raketové základny na Kubě a dramaticky se vystupňovalo napětí v kubánské krizi. V roce 1968 americký sprinter Jim Hines se stal prvním člověkem v historii, který oficiálně zaběhl 100-metrový sprint pod 10 sekund. A v roce 2012 Felix Baumgartner uskutečnil skok ze stratosféry. To byl dlouhý let. A dneska slaví narozeniny, například zpěvák Cliff Richard, ten má dneska 86. narozeniny. Modelka, bývalá miska Daniela Peštová slaví dneska narozeniny 56. A pokud jste ještě nestihli pogratulovat svátku, tak dneska slaví Agáta. A dnes je také Světový den standardů. Pokud dneska slavíte něco vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Enrique Iglesias na Radiu Krokodýl 10 minut před půl sedmou. Máme tady drobné přehaňky, které jdou od severozápadu k jeho východu. A vypadá to, že pár kapek ze hluku spadne i v městě Brně, ale jsou to jenom drobné přehaňky, takové pásy to jsou. Odpoledne teploty na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde 16 až 19. No a ty ranní přehaňky budou pouze ranní. Během dne už pršet nemá.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku včera srazila, zabil člověka. Provoz na trati byl asi hodinu přerušený. Poté se začalo jezdit po jedné ze dvou kolejí. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Dnes začíná v botanické zahradě v Brně výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin. Potrvá do 18. října. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval o tom včera večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700 304 452 700.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Come on.

0: Jižní Moravu s Rádiem Krokolín.
1: Když jste v pravý čas na pravém místě, tak máte snídaní zadarmo, respektive za úsměv. Ano, každý den rozdáváme 103 chutný snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Kde to bylo včera?
2: Vyplatí se poslouchat Krokodýla, dneska Krokohlídka v Řečkovicích a snídaně za úsměv. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, tady je paní Alena. Krásné zimní trošku ráno je, ale to nevadí, úsměv na tváři je stále. A co je tady? Krokodýl, nejposlouchanější rádio, a oni rozdávají dokonce dneska tady snídaní. Kulhánek Drápal.
2: Tak jedna pro vás.
3: Děkuji moc. Tak ať se dám daří a hodně lidí, ať vás zase poslouchá.
4: Dobrý den, jsme v Řečkovicích na konečné tramvaje číslo 1. Moc krát děkuji za snídaní, kterou mi vaši kolegové dali, a přeju všem hezké dny až do Vánoc.
5: A snídat za úsměv můžete s Krokodýlem samozřejmě i dnes, tak nás můžete ráno vyhlížet jednak v centru Brna na Šelingráku a taky se vydáme za vámi, za chudáky, v kolonách za Pisáreckým tunelem u Antroposu, tak tady všude budeme.
1: Tam bude tolik aut, kam se bude dát rozdávat.
5: Takových hladových krků.

0: Rádia Krokodýl.
1: Silnice a Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V souvislosti u zavírky tunelů Hlinky a Pisárky v Brně počítejte v okolí už s možnými komplikacemi a místy i s kolonami. Bouralo se na dálnici D1 u Brna směr Praha u exitu z 96. Doprava tam zpomaluje a silnější provoz čekejte i na bratislavské D2 od prvního kilometru. A kolony na pár minut jsou na cestě ze Svitav do Brna v Lipůvce a na příjezdu do Kuřimy od Čebína.
1: Zpomaluje také doprava po D1 od Vyškova k Brnu. U Holubic už se zdržíte a jak se tak dívám na uzavřený Pisárecký tunel, tak samozřejmě už se také zdržíte z Nového Lískovce ve směru dolů. Není to ale kolona jednolitá až do Bohunic, zatím to ještě trochu jede a vypadá to, že z Kohoutovic už taky se zdržíte nějakých 8-10 minut. Z Bystrce po Kněžínské je taky pomalejší provoz. Tak šťastnou cestou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl 7 jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a ptáme se, jak nedávají rodiče za volantem.
3: Třeba když je zácpa, tak maminka řekne zácpa.
4: Můj táta, když se dašť, tak řekne dohájí, někdy se topí, ale někdy dokonec se zahouká, když je to fakt velká zácpa.
5: Když nějaká paní nejde špatně, tak řekne ty knedlo.
6: Moje máma a táta jsou slušní.
1: Co bys chtěl
2: vidět? Myslím si, že od pondělka už ne.
1: Pokud se vyskytují kolem Bisareckého tunelu, tak asi moc slušní nebudou. Už tam stojíte? Tak hodně trpělivosti.
2: Zdravíme.
1: Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Eva Farná, Mirej, vzpomenej si na krokodýlu. 3:45. K městu Brne se blíží drobná přehánka. Už je za velkou Býtyši a Zatišnovem a za chvilku pár kapek spadne i v městě Brně. Ale máme tady celkem teplo. V Brně máme 7 stupňů, ve Vyškově 6,5, Žďára hlásí taky 6, v Břeclavě je stupňů 5 a ve Znojmě 7. Odpolední teploty na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde 16 až 19.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Školní lesní podnik Křtiny, který se stará o lesy Mendlovy univerzity v Brně, bude s dalšími organizacemi pracovat na usměrnění a udržitelném rozvoji turistického ruchu ve vyhledávané oblasti na sever od Brna. Jedná se z velké části o Moravský kras. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká. Demonstrací středoškoláků se včera po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí. Tvrdí to představitelé jejich sdružení. Protestující nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová. Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky hodnotí první sraz české reprezentace pod novým španělským trenérem Santim Deniou navzdory porážkám vesměs kladně. Pozitivní zpětnou vazbu má i od samotných hráčů, řekl to předseda David Trunda. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
5: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Už se těším!
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
17: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
18: Jo.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Přemýšlím, že Katka teďka v téhle chvíli může říct jenom čas. Kolik je hodin?
2: Teď?
1: No.
2: Teď je 6.50.
1: Dobrý, a už nic neříkej. Pokud víte, přátelé, nebo nevíte, tak na Krokodýlu každou středu večer na vás čekají krokodýlí večernice. Katka, Elena a Janča totiž moc dobře vědí, že rodinný život je někdy pořádná divočina. No a nejenom o tom si holky povídají na Krokodýlu každou středu večer mezi 8. a 9. hodinou. Jak to tam třeba vypadá, co se rozebírá?
3: Že jsme si vyšlápli ve 40 stupních, prostě magor matka, že jo, vytáhla dítě na nějaký skaliska, takže jsme lezli po šutrech, nohy jsme měli totálně do drápy. Pani od nějakých keříků pichlavých a tak dále.
2: Holčička říkala, díky mamko. Nejkrásnější dovolená.
3: Proč já zrovna musím mít takovouhle mamku?
1: Ano, to jsou naše krokodýlí večernice, Katka, Alena a Janča, dneska od 8 do 9 na Krokodýlu. Prosím tě, mluvíte tam i o nás mužích?
2: Samozřejmě.
1: A doufám, že hezky.
2: Tak samozřejmě.
1: Dobře, já se zeptám ještě jednou a zkus nějakou hezkou. Mluvíte i o nás mužích?
2: Hele, důležitý je, že o vás vůbec mluvíme.
1: Jako, prosím!
2: Jako upřímně, když se sejdou ženský pohromadě, no, tak chlapi jsou jako hlavní téma. Téma číslo jedna.
1: Dobře, takže dneska od 8 do 9.
2: A jsme rádi, že vás máme od 8 do 9 dneska. Třeba i o tom, když byla Elena teďka prý nedávno na preventivce, měla jeden zásadní problém. Uslyšíte jaký?
1: Na stíni.
2: Ne, to nemůžu, to bych už prozradila.
1: Dobře, tak prosím
2: takový
1: vás.
2: Takový kuriozní, no.
1: Tak 8 večer, Katka, Elena, nalaďte si naše krokodýlí večernice.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Shakira na Krokodýlu, 2:15 před 7:00 raní. Dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Workshop Ochutné divadlo nabízí divadlo Radost v 16:30. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
4: Rádio Krokodýl.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
0: 57 schází do 7. hodiny raní. Na Krokodýlu budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
8: Pěkné ráno. Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. Shakira.
5: Daj, daj.
0: David Guetta, Kelly Rowland. A taky bude Sofian Mečmeč.
9: Já mám rád léto s tebou.
0: Tak léto s tebou už je za tebou. Přece jenom ty teploty už jako...
8: Ale můžeme aspoň vzpomínat.
0: Jo, bylo to moc hezký, někdy až moc teplo bylo, tak to si taky všichni vzpomínáme. Drobná přehaňka je právě teď nad městem Brnem, je to ale jenom pár kapek, pak už by pršet v podstatě nemělo vůbec. Co se týče teplot, v Brně máme nějakých 7 stupňů, Břeclav hlásí 5, Znojmo 7, ve Žďárově stupňů 6. Odpolední teploty na severu a východě kraje maximálně 15, jinde 16 až 19 stupňů.
4: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Krajský soud v Brně včera potrestal rodiče v případu úmrtí novorozence z února 2024. Matce uložil za týrání svěřené osoby 8 let vězení, otci 6 let. Podle rozsudku hrubě zanedbávali výživu a hygienu své dcery, nezajistili jí lékařskou péči a ani ji neregistrovali u lékaře. Rozhodnutí není pravomocné.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
8: Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystavilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Kniha patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Výstavu tak provází zvýšená bezpečnostní opatření. K vidění v Domě umění je jen do 24. října.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
8: Změna na pozici starosty čeká po komunálních volbách Veselí nad Moravou. Po mnoha letech ve vedení města už nekandidoval starosta Petr Kolář. V pozici lídra i letos vítězné kandidátky Společně pro Veselí ho vystřídala Eva Bezděková. Starostou bude ale zřejmě navržen Tomáš Zbořil. Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno na další 3 sezony. 30-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2022 působí v klubu od ledna 2023 a v sezóně 2024-25 se podílel na zisku mistrovského titulu.
10: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, pojďme na silnice, slovo má Kuba.
11: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Vídeňské ulici na cestě do centra před Heršpickou. Kolona má přes 2 kilometry. Doprava už kolabuje v okolí uzavírky tunelů Pisárky a Hlinky, převážně přes křižovatku u Masarykova háje. Pokud možno, místo se raději úplně vyhněte. Dlouhé zdržení je také na Knínské ulici, kde se táhne souvislá fronta od Bystrce po Žabotřeskou ulici. Na cestě ze Svitav na Brno v Lipůvce se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem a na cestě od Uherského Brodu na Dolní Němčí u obce Nivnice vyšetřují policisté nehodu dvou osobních vozidel. Pro Rádio Krokodýl z Kováci stánce Kutilšar.
0: Kubo, děkujeme. Kolony se nám tvoří jak z Kohoutovic, tak z Nového Lískovce. Tam už těch kolonách je to zkrátka nastání. Je mi jasné, že ty děti se nějak do školy dopravit musí a tak podobně, ale zkuste se zamyslet, neříkám, jak máte dělat, samozřejmě vždycky to nejde. Jestli třeba nevyužít šalinu. Z Lískovce i z Bohunic v podstatě jede od kampusu ta šalina a co se týče Bystrce, tak tam taky vlastně jede šalina, protože i Knínická ve směru do města je v téhle chvíli už celkem hodně dlouhá kolona. Jak říkám, ne vždy to jde, ale ty šaliny přece jenom jezdí výrazně rychleji než autobusy a trolejbusy, které v těch kolonách taky zkrátka zůstávají viset. Tak hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 4 minuty po 7 hodině ranní chystáme 2 vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak ať vám to neunikne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk. Byl jednou jeden král. Měl dva syny a tři dcery. Až mu na to jednoho dne královna přišla.

0: Let's go! Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 11 minut k tomu. Na Krokodýlu tady máme teď pro vás připraven brněnské Hantec. A máme tady pro vás, myslím si, že troufám si říct, jako skvělou cenu, a tou cenou jsou dvě vstupenky do divadla Volka Polívky na představení Ztratili jsme Stalina, které se bude hrát 24. října od 19 hodin.
2: A vy můžete právě teď volat a soutěžit s námi na lince 603 103 103.
1: Žanek má jako vždy připraveno něco zásadního a troufám si říct, jestli to dneska uhodnete. Tak tedy Žanek se ptá.
3: Zdar, jak si měl skroksný. Tak co, gomity, co to je dát si polotučný škopek?
1: Polotučný škopek, co to asi tak může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, to je Roman.
1: Dobrý den, Romane. Tak víte, na co jsme se to ptali, respektive Žanek?
4: Tak určitě je to 12.
1: 12. Tak schválně, co říká Žanek?
3: Možná jste to už dneska stihli. Polotučný škopek je 10 pivo.
1: Desítka, no bylo to těsně vedle, no, ale... my jsme vám to,
4: to
1: jako...
4: to hodně vedle teda.
1: No, on je polotučný, kdyby byl plnotučný.
4: Jo, polotučný, já jsem se přeslech, aha.
1: Jo, byste se... A už jste ho dneska stihl?
4: Bohužel ne ještě, no. Asi tak. Bych měl, protože by to bylo lepší, ta odpověď.
1: Počkejte!
2: To ne právě, my jsme rádi, že jste ho nestihl.
1: Každopádně jdete do divadla, vstupenky jsou vaše. Gratulujem!
4: Děkuji, naschle.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: S Glory Gaynor jsme se na Radio Krokodýl podívali až do roku 1978. Teď se podíváme ven. Drobná přeháňka je za Brnem a další se zatím neblíží. V Brně máme 8 stupňů, v Břeclavi 5, ve Vyškově 7, ve Žďáru stupňů 6. Odpoledne na severu a východě kraje kolem 15, jinde 16 až 19 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Policisté včera po pondělní zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jihozápadní části Brna vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami, aby byl provoz co nejplynulejší. Dopravu budou řídit v ranní špičce i nadále, pokud to bude třeba, jsou připraveni i v odpolední špičce. Na organizaci vyprodaného hokejového souboje mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým, který bude zítra v Brně, se podílí i studenti a čerství absolventi. Získané zkušenosti jim pomáhají při hledání práce v marketingových agenturách či produkci velkých akcí. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Jakub Minčík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmi finále. Český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Jeou 6-7-4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: Sledujeme hustotu silnic v souvislosti s uzavřenými pisáreckými tunely. Nevím, jestli si zvykáme, nebo jestli to tím, že dole u Autroposu tak podobně jsou křižovatky řízeny policisty, ale dneska ty kolony nejsou tak šílené. Ano, jsou dlouhé, ale není to tak jako včera přijevčírem. Třeba z Kohoutovic dolů se možná v téhle chvíli, ale jakože jsem nic neřekl, vyplatí spíš přes Staré Kohoutovice. Tam je ta kolona menší, než když jedete po té klasické široké silnici z Kohoutovice dolů. Tak prosím, trpělivost a šťastnou cestu.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
7: Přijela maminka.
6: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
8: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Radio Krokodýl.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Je dobré mít spřízněnou duši.
16: Vaše nejvěrnější rádio.
15: Stále s vámi.

0: Je přesně 7:30 a my v téhle chvíli půjdeme na hokej. Kdy hraje Kometa a kde, tak nejbližší utkání hraje teďka v pátek 16., kdy bude hrát na Kladně od 18 hodin. No a pak přichází domácí zápas.
1: V neděli bude hrát opět doma od 17 hodin, kdy přivítá Liberec. No a na toto domácí utkání pro vás právě teď máme dva lupeny. Tak volejte studio 603 103 103.
0: Už někdo volá, kdo pak krokodýl, dobrý den.
2: Nazdar, tady Luboš.
0: Nazdar Luboši, jsi v autě?
2: Jsem v autě.
0: V jaké koloně stojíš?
2: Jedu ze Stentic, směr Brno.
0: Jo, aha, a kuřím dobrý průjezd?
2: Hrůza úplně všude.
0: Včera někdo říkal, že jel ze Stentic do Kuřimi hodinu a půl ráno, protože tam byl odstavený nákladák u kostela. Bylo úplně totálně neprůjezdný.
1: To je pohoda.
0: Taková, dobrý. Tak, Luboši, prosím tě, chodíš na hokej?
2: Chodím na hokej.
0: Rád?
2: Rád, velmi rád.
1: Tak nám to předveď.
0: S kým a předveď, jak budeš krásně fandit, prosím tě, teďka v neděli?
2: A tak vezmu asi tačku a zkusíme si tam tak přičet trošku, no.
0: A ukaž jak.
2: Brno, Kometa.
0: Já myslím, že dobrý, jako.
1: Stačí, jo?
0: Já myslím, že jo.
1: Tak jo. Tak
0: prosím,
1: je to tvoje.
0: Šťastnou cestu do kolon, trpělivost a na hokej, ať to vyjde. Gratulace.
2: Super. Díky moc.
3: Krokodýl fandí brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Jak to tam vypadá? No, nic moc. Například na trase ze Světav na Brno-Lipůvce se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením, kolona bude narůstat. Na trase Světavy Brno za odbočkou na Voděrady se srazila dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Co se týče ucpaných silnic kolem Pisáreckého tunelu, tak dneska je to asi nejhorší z Kohoutovic dolů, protože tady už je to zhruba v té koloně na nějakou půl hodinu. Přesno Lískovec to taky moc nejede, co se týče příjezdu od Bystrce, tak tam naberete, řekl bych, od zastávky Šaliny, ne, to je až v podstatě odbočka k letadlu tam nahoře, no tak tam, kde začíná ta kolona a jede až do Brna. Co se týče D1, tak ta z obou stran je taková plnější, ale výrazně plnější je ve směru od Vyškova kolem Holubic, je to nadlouho zhruba nějakých 15 až 20 minut. Na D2 naberete před Brnem už od exitu 3 Chrlice, tady je to stojící kolona v podstatě nějakých 10-15 minut taktéž. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po 8 jdeme za dětmi a budeme se ptát na chorobu, kterou budu mít po ránu v pátek i v sobotu.
2: Tak to jsme rádi, že jsi nám takhle hezky přiznal. Jdeme do školky v Králově Poli a ptáme se, co je to kocovina.
3: Kocour.
4: Kocovina je, kdo je někdy opílí, tak nemůžu ani zjídit, tak musí někdo nějaký taxi nebo nějaký kamarád.
5: On mě někdy opilej a potřebuje někoho a nemá koho.
6: Že třeba někdo je opilý a potřebuje kamaráda nebo taxíka, aby ho odvezl.
7: Opilý chlap, asi.
1: Ano, to je kocovina.
2: Ano, možná, když to přeženete, bude i váš chlup opilý.
1: Přesně tak. Před 20 minutami jsem říkal, že když pojedete z Kohoutovic dolů, je to vzít lépe přes Staré Kohoutovice. Prosím vás, už to neplatí, jestli mě všichni slyšeli, nevím, ale ta kolona už je tam zhruba na půl hodiny se Starých Kohoutovic. Když pojedete po hlavní, tak tam je to zhruba na 20 minut, takže si v podstatě nevyberete.
2: To znamená, zůstaňte doma.
1: Přesně tak.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Krokodýl 4,5 minuty před 7:45, jak máme venku. Ke Kyjovu a Břeclavi se teď blíží drobná přehánka. My už jsme ji v Brně měli. 7,5 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 7, Břeclav tam je 5,5, ve Znojmě 8, ve Žďáru nad Sázavou 6,5, ve Velké Meziříčí 5,5. Odpolední teploty na severu a východě kraje kolem 15, jinde 16 až 19. A přehánky už by být neměly.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku včera srazil a zabil člověka. Provoz na trati byl asi hodinu přerušený, poté se začalo jezdit po jedné ze dvou kolejí. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Dnes začíná v botanické zahradě v Brně výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin. Potrvá do 18. října. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval o tom včera pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden. Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon, vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon, velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
8: Wow, to je pecka! Tenisová sezóna v Brně nekončí.
9: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
8: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
9: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
10: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
11: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
12: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou?
13: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
14: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
15: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
17: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
20: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
23: No vám i tobě. A taky tobě.
24: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 8 hodin. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno. Pamatuješ, jak jsme si na konci letních prázdnin dělali srandu, že za chvilku budeme řešit Vánoce?
1: Bohužel pamatuju.
2: No a je to tady, protože za týden nás od štědrého dne budou dělit pouhé 2 měsíce. A tak není divu, že už na Moravském náměstí v Brně roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje pak přesně za měsíc. No a hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. Ani se nenadechnem a bude to tady.
1: Jo, dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
2: Ach, jo, to je hrozná práce.
3: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz
4: Bude 8 hodin na krokodýlu, budou zprávy. A ty má Katka, dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Zavedení švédských stolů na základní škole v Kohoutovicích se osvědčilo, podrobnosti za chvíli.
4: Kdyby nám to posílali, co jim zbyde sem, ty švédský stoly vůbec bychom se asi nezlobili.
5: To je jako parádní představa, to si však nedovolené každý den ve škole, ne?
4: No,
5: si jako nabereš, co chceš.
4: Dobře, ale krevetky tam asi děti nenajdou.
5: Jen tak to netuším. Mohli by nás pozvat, my to vyhodnotíme.
4: Co si dáme po 8? Kamrat, be mine. Daft Punk, Get Lucky. A taky opět Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. 15 vteřin a bude 8 hodin.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
4: Přehaňky přes Moravu přešly, další se v téhle chvíli zatím neblíží. Jak to vypadá s teplotou? Brno hlásí 7,5, Vyškov 7, Břeclav 5,5, ve Znojmě mají 8 stupňů a ve Velkém Meziříčí 5,5. Odpoledne na severu a východě kraje kolem 15, jinde 16 až 19 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Po zavedení stravování formou švédských stolů na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích výrazně ubylo jídla, které skončí v koši. Nový model stravování škola zavedla od letošního září. Jeho cílem je omezit plýtvání potravinami.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Případ poškozených volebních banerů ve Znojmě si převzali kriminalisté. Neznámí vandalové poničili reklamu dvou politických subjektů. Výše škody dosud není známá. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou. Včera ráno se ho měl dopustit jeden ze žáků. Kvůli věku chlapce policie další informace nezdělila. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
0: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Na silnice vyrazíme společně s Jakubem.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už očekávejte problémy kvůli ranní špičce a navíc také kvůli uzavírce tunelu Pisárky a Hlinky. Například je 5-kilometrová kolona na příjezdu do Brna z Pohořelic až k centru k ulici Poříčí. Doprava kolabuje také na objížďce přes Masarykův háj, převážně z Kohoutovic a také od Starého Lískovce. A ucpaná je celá trasa od Bystrce k Žabovřeské ulici. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktel Šar.
4: Kubo, děkujeme. Větší kolona teď z Kohoutovic dolů je spíš přes Staré Kohoutovice, jinak z Bystrce se taky celkem výrazně zdržíte, tam je to zhruba na nějakých 15 minut. Předpokládám, že máte nějaké osobáky, jak dlouho jste jeli od někud nikam. Moje segra mě včera volala a říkala, že jela z Ostupovic do Nového Lískovce 48 minut a zpátky jela 7 minut.
5: To je malinký rozdíl.
4: Trošku. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Měli bychom taky zahrát všem policistům, kteří vyrazili na křižovatky, vypnuli ty křižovatky a řídí to ručně, protože je to přece jenom trochu rychlejší. Dcera včera jela trolejákem do Nového Lískovce a říkala, tam byli policajti a něco ukazovali. Jela tam městskou hromadnou.
1: Já jsem se právě lekla, že ona jako čerstvý majitel řidičáku už absolvovala tuhle hrůzu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Oznámení na vrátnici vysokoškolských kolejí. Prosíme studenty, aby z okna nevyhazovali odpadky. Malé děti je potom sbírají a nafukují.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut, to je čas, kdy hrajeme o peníze.
2: Opět se navýšil náš krokodýlí bank. Máme pro vás 125 100 korun a vy můžete teď volat studio 603 103 103.
1: Už je někdo na telefonu, kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady zdravím Otta, opět volám. Podařilo se mi znovu.
1: S Příbrami.
3: Příbrami,
1: pamatuju si to dobře, vy máte...
2: Tam máte nějaký dobrý signál, nebo
1: máte
2: co?
1: Máte kliku, vám řeknu. Tak co, co máte dneska pro nás za tip, aby to klaplo?
3: Dneska, aby to klaplo, no zkusím ještě jednu věc. Jak je to kolečko na lepení krabic s tou páskou, když se do toho vložitá páska a lepí ho si krabice.
1: Jo.
3: Takže se zalepí krabice a utrhne.
1: Jasně, jasně. Lepí ovo se krabice.
3: Ten strojek vlastně na to lepení.
1: Rozumíme naprosto přesně. Tak, jdeme do akce se strojkem na lepení krabic. Podle vás to zní takhle. Jo, vezmeš takhle do ruky, uděláš šmrnc.
2: No, tak jako za tebe jasný, ale co arbitr?
1: No, ten říká tady tohle.
2: Nyní.
1: Zase ne.
3: Já to budu zkoušet znovu.
1: Hodně štěstí, mějte se pěkně.
2: Hezký den.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už s

0: ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Kamarád, vyjímají na Krokodýlu 10 minut před 8:30. Jak nám to venku vypadá s počasím? Měli jsme tady drobnou přehánku, ta už je pryč. A další se k městu Brnu neblíží. Co se týče teploty, v Brně máme 7,5 stupně, Vyškov hlásí 7, ve Velkém Meziříčí je 5,5, ve Žďáru 5 a ve Znojmě mají stupňů 8. Odpolední teploty na severu a východě kraje kolem 15, jinde až 19 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Zítra se v Brně na Římském náměstí od 16 hodin uskuteční akce Takto vysyp. Upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou usnadnit pohyb lidem na vozíku nebo rodičům z kočárky. Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká. Demonstrací středoškoláků se včera po celé Francii zúčastnilo 480 tisíc lidí, tvrdí to představitelé jejich sdružení. Protestující nedaleko Paříže podpořila i prominentní švédská aktivistka Greta Thunbergová. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupni vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
10: Rádio Krokodýl.
11: Kvalita, inovace a výkon.
12: Dobře, a co ještě?
11: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
12: A teď za výhodné ceny.
11: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
12: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktory i rajdry se zimním příslušenstvím.
11: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
13: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma.
10: Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
17: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: Zbláznili jste se?
19: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok. Půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
21: Zlato, co máš dneska v plánu?
22: No přece všechno.
23: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
24: Je dobré být spolu.
25: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: s Rádiem Krokodýl.
1: Každý den rozdáváme 103 chutný snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Trápal úplně zadarmo. Kolega Jirka Wiener dneska vystřídal dvě místa. Byl se podívat na Schillingerově náměstí a potom taky u Antroposu. Proč právě tam?
2: Tam nám tečou nervy nejvíc.
1: Tam jsou kolony. A jak to v těch kolonách vypadalo?
3: Snídaně i do kolon, tady zdravíme, pěkné ráno.
4: Dobré ráno, děkujeme za zpříjemnění dne.
3: Snídaně i do aut, do kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
5: Pěkné ráno, my moc děkujeme Rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených kolonách. Zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
1: Není zač, ono, to je v podstatě jednoduše, když tam ty auta stojí, nikam nejedou, tak se otevře okýnko.
2: No a hlavně je potřeba ty nervy obalit cukrem, tak my doufáme, že jsme k tomu přispěli, jo. Že jste teď víc v klidu. No a zítra nás ráno můžete opět vyhlížet.
1: Opět na tom samém místě u Antroposu, jak jsem se před chvíličkou dozvěděl, tam je to velmi, velmi náročné, tak opět přijdeme na stejné místo, abyste ty kolony měly o něco sladší.
2: A všichni si říkají juhu.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se do těch kolon podívat společně s Kubou.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už očekávejte problémy kvůli ranní špičce a navíc také kvůli uzavírce tunelu Pisárky a Hlinky. Například je 5-kilometrová kolona na příjezdu do Brna z Pohořelic až k centru k ulici Poříčí. Doprava kolabuje také na objížďce přes Masarykův háj, převážně z Kohoutovic a také od Starého Lískovce. A ucpaná je celá trasa od Bystrce k Žabovřeské ulici. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktel Šar.
1: Kubo, děkujeme. Říkám, že je to bez kolony, to v žádném případě ne, ty jsou všude. Ale dneska už to není tak hrozné, jestli si lidi zvykli na to, že zkrátka asi je lepší jít pěšky nebo letět vrtulníkem, to nevím, ale není to tak šílené jako v předchozí dny. Tak šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: jdeš na něco a potom tam je taková tyč a tam jsou kulatý a ty to musíš zvednout, aby jsi měl svaly.
1: Kdy jsi byla posledně v posilovně?
2: Ale to už je věčnost, ale my jsme asi jako lakomí a líní někam takhle jako chodit. Že za to nechceme utratit peníze a nechce se nám z baráku. Aha. Ale máme třeba doma takovou tu podložku na cvičení a je o ní velká rvačka, jako cvičíme docela doma, všichni, poctivě.
1: Já jsem myslel, kde je rvačka, kdo to uklidí hlouběji.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Olga Lounová Optimista dozněla 8 minut po půl deváté, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: V Brně máme 8,5 stupně, Vyškov hlásí 7,5, ve Velké Meziříčí je 6 stupňů, v Jihlavě 7, v Břeclavi 6 a ve Znojmě 7. Odpolední teploty na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde 16 až 19 a pršet by už dneska nemělo.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Policisté včera po pondělní zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jeho západní části Brna vypnuli na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami, aby byl provoz co nejplynulejší. Dopravu budou řídit v ranní špičce i nadále, pokud to bude potřeba i odpoledne. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Senátní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Skupina Černí Rusové se hlásí k odpovědnosti za incident na lotyšsko-běloruské hranici, který se odehrál v noci na 6. října. Tehdy se skupina agresivních a ozbrojených mužů pokusila nelegálně převést do Lotyšska 20 migrantů a později poškodila tamnější infrastrukturu. Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmi finále. Český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7-4-6. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: Mně se líbí, jak nestrácíme humor a občas si děláme z legraci i z věcí, které jako fakt nejdou. Třeba teďka ta dopravní situace, jak teďka tady máme, tak jsem tady našel v jedné diskuze. Kdyby tady ředitelství silnic a dálnic bylo v roce 1968, tak by se sem Rusáci vůbec nedostali.
1: No.
0: Něco na tom bude.
1: Je to tak.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už...

0: 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Teda, to se ochladilo.
2: Nakoupíme vitamíny.
1: Tak jo, C-čko, multivitamín.
2: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
1: To abych zas vyrazil ven.
2: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
1: To je dobrý nápad.
0: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
4: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 9, stručně řečeno, jsem pilot, přijedu za tvou na dovolenou, pošli mi peníze.
2: A podrobnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Policisté řeší další případ romantického podvodu, při kterém žena z Břeclavska přišla o více než 200 tisíc korun. Neznámý pachatel ji kontaktoval přes Facebook a vydával se za pilota zahraniční letecké společnosti. Tvrdil, že ji chce navštívit v České republice a aby působil důvěryhodně, zapojil do komunikace i svou údajnou dceru a předložil jí dokumenty související s dovolenou u zaměstnavatele. Poškozená dokonce elektronicky vyplňovala jeho žádost o dovolenou, kdy následně přišlo potvrzení od schválení podmíněné uhrazením jakéhosi poplatku. Právě tato zdánlivě oficiální komunikace ji utvrdila v tom, že jedná se skutečným pilotem. Pod různými záminkami pak posílala peníze na dovolenou, letenky a další poplatky. Když požadavky stále neustávaly, naopak narůstaly, pojala podezření, že je podváděna. Celkem odeslala více než 232 tisíc korun. Policisté připomínají, že podvodníci často vytvářejí velmi propracované příběhy, doplněné o falešné dokumenty, e-maily a různá potvrzení. Pokud vás člověk, kterého jste nikdy osobně nepotkali, začne žádat peníze, je na místě vždy maximální opatrnost. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chaloupka, přejeme hezký den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 125 tisíc korun.

0: One Direction na Rádiu Krokodýl 2:15 před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Workshop Ochutnej divadlo nabízí divadlo Radost v 16:30. Dramatizaci humorného románu O smrti až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Za 3/4 minuty bude 9, máme středu 14. října. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
7: A Tonda Kala, pěkné dopoledne. Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 9:90, například Hensny. Smash Mood. A bude i Madonna. Co se týče počasí, drobná přehánka teď přešla přes Znojmo a další v nedohlednu. Vidíme, jestli ještě něco málo sprchne. Ale meteorologové říkali, že tak po ránu maximálně lehce dopoledne drobné přehánky, pak už ne. Co se týče teploty, v Brně máme 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 6, ve Vyškově 7,5 a v Břeclavi je stupňů 6. Odpolední teploty na severu a východě kraje jen kolem 15, jinde 16 až 19 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 9, pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje za měsíc. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
7: Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystavilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Kniha patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Výstavu tak provází zvýšená bezpečnostní opatření. K vidění je v Domě umění do 24. října.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Areálu vlakového nádraží ve Veselí nad Moravou včera zasahovali záchranáři i hasiči. Pomoc tam potřeboval starší muž, kterého postihla zástava srdce. Úspěšně se ho podařilo resuscitovat. Záchranáři muže poté převezli do nemocnice. Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s hokejovou Kometou Brno na další 3 sezony. 30-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu působí v klubu od ledna 2023.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme zkontrolovat silnice, co tam je nového, nám teď prozradí Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Zábrdovické ulici u křižovatky s Šámalovou bouralo osobní auto a tramvaje. Očekávejte tam problémy. Komplikace jsou kvůli uzavřeným tunelům Hlinky a Pisárky obousměrně v Brně. Zdržení je proto například na Vídeňské a Heršpické ulici do centra v celém úseku a na příjezdech k Antroposu od Kohoutovic a také z Nového Lískovce. A na příjezdu do Holubic před odbočkou na nájezd na D1 na cestě od Brna se srazil nákladák a dodávka. Zdržíte se tam ale zatím nárazově. A doprava zpomaluje na dálnici D1 z Vyškova do Brna u exitu 210 na Holubice. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Dilžar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
10: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: I 9:03 vám dělá společnost Radio Krokodýl. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, taky já jsem dneska zjistila, že teda hlavně bohužel v Americe je dneska Národní den desertů. To bychom měli zavést i u nás.
0: Ne? To je dobrý.
1: Aspoň jednou ročně oficiálně povolený si takhle jako zahřešit sladkým.
0: Takhle krosánek s pudinkem.
1: K tomu třeba nějaký muffin a tak podobně.
0: Hezké dopoledne přejem.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zvoní telefon, zdvihne jej Karlík a z telefonu se ozve: prosil bych hlavu rodiny. A jakou? Titulární nebo faktickou?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině kontrola mailové adresy program@krokodil.cz. Tam si píšete o hit vašeho života. Dneska nám napsala Jitka z Brna a vybrala si písničku, která jí připomíná jednu velkou lásku. Timbaland Apologize. Jitka píše, tenhle song mi vždycky připomene rok 2008, kdy jsem se zamilovala do kluka, o kterém jsem si myslela, že s ním budu celý život. Nakonec nám to teda nevyšlo, ale kdykoliv tuhle písničku slyším, vrátím se do těch krásných časů. A i když už má každý z nás svůj život, na některé vzpomínky se prostě nezapomíná. Děkuji za zahrání, Jitka z Brna. Jitko, není zač děkovat, od toho jsme tady.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Co to je krokodýlí večernice? Přátelé, každou středu večer na krokodýlu mezi 8 a 9. Krokodýlí večernice. Katka, Elena a Janča, tedy holky tady od nás z rádia. Moc dobře vědí, že rodinný život je někdy pořádná divočina. No a nejenom o tom si holky povídají na krokodýlu každou středu večer mezi 8 a 9. Co tam tak třeba řeší? No, zjistil jsem, že jsou poměrně odvážné.
2: Přiznám veřejně, je to tak, kupuju dort, ale samozřejmě ho vydávám za svůj.
3: A uklízečku máš, aby jako tchýně doma byla spokojená?
2: Ne, to samozřejmě uklízím já, aby maminka byla spokojená, aby maminky byly.
3: Tchýně nezveš.
2: Tchýně nepozvu, bohužel.
1: Se to směje, takhle se bavit o tchýních. No a taky tam samozřejmě řeší nás. Tedy muže, co jiného by řešili. A co budou řešit dneska mezi 8 a 9 večer? To si poslechněte. Přeju vám hezké zatím dopoledne.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
8: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Už se těším!
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
19: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
21: Je dobré mít přítele na celý život.
22: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 4 minuty po půl desáté jdeme hádat hit v jedné sekundě. Co nabízím za uhodnutí? Mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastiku. Tu už najdete pětkrát v Brně. Taková malá nápověda k dnešnímu hitu v jedné sekundě. Původně jsem si říkal, že kdo mi řekne název úplně přesně tak, jak zní, tak ode mě ještě osobně vyhraje oběd, ale třeba se dovolá nějaký znalec té řeči a řekne to naprosto přesně, tak nevím. Rádio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Ahoj, tady Mirek z
2: Brna. Nazdar Mirku, voláš z auta?
3: Ještě jednou.
2: Voláš z auta?
3: Ano, volám z auta.
2: Z nějaké kolony?
3: Ne, z kolony, na benzínce.
2: Aha, tam kolony nebývají, i když jak kdy, jak kde. Můžeme hádat?
3: Můžem.
2: Jdem na to.
0: 3, 2, 1, go!
3: To je těžké.
2: Je. Dneska to těžší je.
3: Můžu poprosit ještě jednou, prosím? Tak to nevím, to se omlouvám, to nevím.
2: Neomlouvej se, ježišmarja, nikdo neví všechno. Není zač se omlouvat. Ať se daří, děkuju, měj se hezky.
3: Díky,
2: ahoj. 600-300-303, telefon je volný, můžete vy vyzkoušet, jestli znáte to, co hraje Krokodýl, jak se tahle písnička jmenuje, nebo kdo to zpívá. Krokodýl, dobrý den.
4: Jirka, ahoj.
2: Nazdar Jiří, poznal jsi?
4: Já bych tak...

0: Jsme taky na rádiu Krokodýl 5 minut před 9:45. Zdravím na silnice, další nehoda D2. 3. kilometr ve směru na Brno. 2 osobní auta a nákladní. Tak se to tam bude štosovat ještě víc, než to tam je. Pojďme k tomu, co bude hrát Krokodýl do 10. hodiny. Dáme 90. samozřejmě, dáme Fugees. Backstreet Boys. A bude i Sophie B. Hawkins. Dneska hrajeme hlavně Agátám, protože slaví svátek. Krokodýl gratuluje, přeje hezké dopoledne.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
6: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
5: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
6: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
7: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
8: Podívaná světová.

0: formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
6: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině nám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 90. v

0: Kultra, jeho Break It Up tady u nás na rádiu Krokodýl. Minutu a půl před 10:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10:00 dáme Eva Max, Natashu Bedingfield a taky budou Činasky.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na nule tam nemáme, ale samozřejmě to je název písničky. V centru Brna máme teď v téhle chvíli 9 stupňů, Vyškov hlásí 7,5, Břeclav 6, Znojmo 7, Velké Meziříčí 6 a Žďár nad Sázavou stupňů 7. Odpoledne na severu a východě kraje kolem 15 stupňů, jinde 16 až 19. Teď už Petra.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Na povolební spolupráci v městské části Brno-Střed se domluvila vítězná koalice lidovců a STAN, Zelení a Žít Brno, ODS, TOP 09 a Piráty a Fakt Brno. Lídr vítězných lidovců Filip Chvátal by se měl stát starostou městské části a ve funkci tak po 8 letech vystřídat Vojtěcha Mencla. Koalice bude mít 37 hlasů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Hnutí ANO a SPD budou v opozici. Po úspěšném pilotním roce připravuje Národní památkový ústav pro sezónu 2027 rozšíření programu Permanentka na památky. Permanentka v ceně 3,5 tisíce korun umožňuje svému držiteli po celý rok navštěvovat více než 100 památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a získávat vstupenky zdarma na standardní prohlídkové okruhy. Prodej permanentek začne 11. listopadu v 11 hodin. V Grónsku se chystají rozsáhlé průzkumy ložisek ropy, plynu a nerostných surovin. V noci na dnešek to uvedl americký prezident Donald Trump, který arktický ostrov nazval naším novým a krásným Grónskem. Zdůraznil také důležitost ostrova pro bezpečnost Spojených států a Evropy. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
9: V Brně na ulici Veveří u Konečného náměstí se srazilo osobní auto a tramvaj. V Žarošické ulici na cestě od Vinohrad na Královo pole zasahují záchranáři a policisté u nehody osobního vozidla a dávky. Ucpaná zůstává cesta z Nového Lískovce a Kohoutovic na Pisárky a předušované kolony jsou také na Vídeňské a Heršpické ulici do centra. A doprava vázne na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska od exitu 3. Rádio Krokodýl z Globáci stánce Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
10: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině, musím říct, přišla mi hezká básnička od Petra Musila. Ranní káva s krokodýlem dodá ti energii s jasným cílem. Na lidi se usmívat, pitomce tím nasírat. Nic lepšího totiž není, předat trochu potěšení. Vylepšit tím můžeš den, tak neváhej a usměj se jen. Krokodýlí zvuky přitom poslouchej, pěkný prachy za to vyhrávej. Tak já doufám, že jste na tom podobně, že jste se usmáli a tím třeba někoho naštvali, že jste v pohodě. Tak buďte v pohodě i s krokodýlem. Vám všem hezké středeční dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jedou dva Moraváci lodí do Ameriky. Jakmile vyplují, připíná si Karel na hruď velkou jedničku. Na co to máš? To jsi neslyšel, že při námořních neštěstích zahyne každý druhý pasažér?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Každé všední ráno pro vás z Krokodýla 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Dneska to bylo na Šilingráku a taky do kolon u Antroposu.
2: Snídaně i do kolon, tady zdravíme, pěkné ráno.
3: Dobré ráno, děkujeme za zpříjemnění dne.
2: Snídaně i do aut, do kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
4: Pěkné ráno, my moc děkujeme rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených kolonách. Zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
1: No a zítra ráno se do těch kolon můžete doslova těšit, protože tam opět bude naše krokohlídka a my vám tu cestu zpříjemníme. Stačí, když otevřete okýnko, usmějete se a snídaně gratis bude vaše.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
12: Rádio Krokodýl.
13: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
14: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům.
16: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
17: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
18: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
19: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
6: Renault.
12: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 tisíc korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
15: Autocentrum Opportunity, Sedláčkova 10, Brno Líšeň.
20: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
21: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Co si budeme, přátelé, kdo má dneska čas vařit? A proto doporučujeme Zvolté obědy Adam, čerstvý oběd po Brně až ke dveřím. Adam Paulec doporučuje objednat už dnes na zítřek kmínovou polévku s vejcem a vepřové výpečky, dušený špenát a bramborový knedlík. Pro víc informací o obědech a rozvozu navštivte webové stránky www.obědyadam.cz. Po domluvě vám donesou oběd až k bytu. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. Bezplatný rozvoz a jednotná cena 145 korun. Tak si vyberte a nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl fandí brněnskému hokeji a proto sledovat a fandit budeme v pátek, kdy se Kometa představí na Kladně, no a v neděli nás čeká další domácí utkání. Hostit bude tentokrát brněnský tým Liberec od 17 hodin a právě na tento domácí duel pro vás teď máme vstupenky, tak volejte studio 603 103 103. Stačí, když budete nejrychlejší a pořádně zafandíte. Někoho tam máme. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
1: Dobré, je to tady Kuba a já vás tady opravuju.
0: Pardon, Kubo, já mám teďka soutěž, já vám zavolám za chvíli.
1: Dobře, tak já vás poprosím.
0: Naschledanou. Tak, to bylo něco málo z dopravního servisu, Kuba mě volal trošičku dřív a teď už je linka volna a můžete volat a soutěžit s námi. Tak kdo chce na Kometu v neděli, mám tady dva lupeny, linka už je volná, jak se dívám, není obsazená, tak doufejme, že tam bude nějaký fanoušek brněnské Komety. Hezké dopoledne ještě jednou, kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, Karel Novotný.
0: Petr?
2: Karel Novotný.
0: Karel, tak je pardon, já se vám špatně rozuměla. Karele, umíte pořádně zafandit hokejově?
2: Jasně, to žel.
0: Tak pojďte.
2: Zůru, Brno, Brno, Kometa, pojďme hoši, vyhrajeme dneska.
0: Máte pravdu, umíte a doufejme, že v pátek i v neděli Kometa vyhraje. Budeme držet pěsti pro vás dva lupeny, tak si to užijte.
2: Super, děkuji moc.
0: Zůstaňte mi na telefonu a hezký zbytek dne. Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Krokodýl fandí brněnské Kometě.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
6: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie-slavík.cz.
7: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z Království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
17: Nejdřív Vidíte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: vyhrála Lucie z Krokodýla před 11. Myslím, že potěší vždycky. No a protože se nám blíží celá hodina, tak to znamená čas na další čerstvé zprávy Krokodýla. Ty má Petra.
1: Hezké dopoledne. Žádný se členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem mobilů ve školách. I o tom za chvilku.
2: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Justin Timberlake. Taky si dáme Queeny. A nebo projekt GAMP. Protože to nevzdám, a tak to za půl minuty bude 11.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně si v Brně užíváme polojasno, odpoledne ale bude převažovat oblačná obloha, avšak bez strážek. Teploty 15 až 19 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žádný ze členů poradního týmu dětského ombudsmana nesouhlasí s chystaným plošným zákazem používání mobilů ve školách. Zástupci dětí vytýkají zákonodárcům chybějící diskuzi s těmi, kterých se změna přímo dotýká, a upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem jejího zavedení je nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v Česku zřejmě dopadne jen na dva podniky, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. Bratislavská policie pátrá po muži, který si v centru města klidně vykračoval na kolejišti před tramvají a vůbec nedbal na zvonění řidiče tramvaje plné cestujících. Video z incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a diskutující se shodli, že řidič tramvaje musel mít nervy ze železa. Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly rozhodl o výhře Colorada na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nešvilu.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Taky za vás sledujeme, jak to vypadá na silnicích. Informace má Kuba.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici je na cestě od Vinohrad na Královopole stále pozor na vážnou nehodu osobního vozidla a dodávky. Na ulici Veveří u Konečného náměstí se srazilo osobní auto a tramvaj. Očekávejte tam komplikace. A co se týče uzavřených tunelů Hlinky a Pisárky, momentálně jsou objízdné trasy bez výraznějších komplikací. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tyliš.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Minuty po 11. Krásné středeční dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel a vyrazíme do Afriky za Kubou Žákem, abychom zjistili, jak to vypadá s jeho strastiplnou, ale statečnou a dobročinnou cestou. Tak buďte s námi a teď už si užijte Justina Timberlakea.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Babi, jak jsi přijela? Vlakem, jako vždycky. Vidíš, tati, a ty si říkal, že ji přinesli všichni čerti.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu i dnes sledujeme dobrodružnou cestu Jakuba Žáka a jeho projektu Afrika. Napříč Rwandou absolvoval 20 km plavání, teď finišuje 1000 kiláků na kole a ještě má před sebou 220 km běhu. A to celé s dobročinným cílem. Tak Kubo, zdravíme do Afriky a zajímá mě, v jaké fázi svého projektu se nacházíte.
2: Já vás moc zdravím, vás z posledního dne kola. Dneska nás čeká už trošku jednodušší etapa, protože jsme si udělali malej náskok a dneska nás tedy čeká nějakých 103 km s převýšením okolo 2000 metrů, ale Rwanda nám ukazuje, že to nebude úplně zadarmo, protože už hned na 10. kilometru jsme měli defekt na kole a už bohužel nemáme náhradní gumu, ale nějakým způsobem jsme to slepili, ale bohužel jdeme na poloprázdném kole, ale věřím, že to šťastně doklepeme do cíle.
1: Držíme samozřejmě pěsti. Jaký je tedy následující cíl do zítřka?
2: Zítra začíná fáze běhu, 220 km běhu a máme na to vyhrazeny 4 dny, takže uvidíme, jak to půjde. A jinak ta nejdůležitější fáze, která probíhá celý projekt, tak je samozřejmě sbírka na tady zdroj čisté vody pro rwandskou komunitu. A na té sbírce už je neuvěřitelných bezmála 90 tisíc korun. A takže všem moc děkujeme a znovu připomínám, kdyby se chtěl kdokoliv zapojit jakoukoliv částkou, tak nás najdete na Doniu, když dáte projekt Afrika, případně na mém Instagramu Story by Jakub, tam najdete hodně informací. Takže moc všem děkujeme, kdo přispěli a děkujeme těm, kdo se i chystají, nebo nám to jenom přesdílejí a podobně. Děkujeme moc.
1: My taky moc krát děkujeme, držíme pěstí, ať se všechno podaří a těšíme se zase zítra.
2: Taky moc děkujeme, zdravíme do Brna, mějte se hezky, nashledanou, ahoj.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Kvalita, inovace a výkon.
8: Dobře, a co ještě?
7: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
8: A teď za výhodné ceny.
7: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
8: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
7: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, latte nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Teda, to se ochladilo.
14: Nakoupíme vitamíny.
13: Tak jo, C-čko, multivitamín.
14: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
13: To abych zas vyrazil ven.
14: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
13: To je dobrý nápad.
0: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
20: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

chaos a budu pády. Tady u nás na Krokodýlu 3 minuty po půl 12. Chaos ale nemáme v našich penězích. Máme tady pro vás prachy do ruky za krokodýlí zvuk a nabídnu vám už za malou chviličku 125 000 a 150 korun k tomu. Počkejte si na výzvu, zatím nevolejte, já vám řeknu už za malou chvíli. Do té doby další hity, tohle je Lady Gaga a bude i Bryan Adams.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin, 41 minut, teď volejte studio 603 103 103. Mám tady pro vás parádní částku 125 150 korun. Nikdo už nám visí na lince. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, Alína.
1: Alína, Alíno, zdravíme vás. Tak připravena si tipnout?
2: Ano.
1: Připomenu zvuk. A jsem zvědavá, co typujete.
2: Může to být drcení ledu?
1: Drcení ledu?
2: Ano.
1: Drcení ledu, dobře, za 125 tisíc korun a arbitr říká... Tak ani ledík to není.
2: Bože.
1: Tak se mějte hezky, hezkou středu, nashledanou. No a my navyšujeme náš krokodýlí bank do dalšího kola, buďte s krokodýlem.
3: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus.

0: našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
6: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Krokodýl.

0: tak se nezlob a Marek Ztracený na Krokodýlu krátce před 12. Hezké poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a k tomu samozřejmě čerstvé zprávy Krokodýla s Petrou.
1: Hezké poledne, sezóna, ve které Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. hodině se těšte bude Cyril. Taky nabídneme YouTube. A k dobré náladě určitě přispějí i Miraj. Za půl minuty bude 12 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně nám sluníčko přeje, ale odpoledne má na jihu Moravy převažovat oblačná obloha, avšak bez srážek. Teploty maximálně kolem 19 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Registrovaní uživatelé je s příspěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů. Po více než 11 letech pustil soud ze zabezpečovací detence Barboru Orlovou. Ochranné opatření bylo ženě trpící schizofrenií uloženo poté, co v říjnu roku 2014 ubodala 16-letého studenta střední školy ve Žďáru nad Sázavou Petra Vejvodu. Pachatelka, která vraždila pod vlivem bludů způsobených nemocí, byla na základě nařízení soudu převezena do psychiatrické nemocnice v Opavě. 71-letý papež Lev XIV. Po včerejší operaci strávil klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes. Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji komplikace. Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezónu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
6: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky na silnice. Pozor, aktuálně v Brně v ulici Veveří u Konečného náměstí. Tady se srazilo osobní auto s tramvají. Počítejte s omezením provozu a také s menším zdržením. Další nehodu máme v ulici Husova. Na Žďársku před Niklovicemi ve směru od Jimramova havarovala dvě nákladní auta a opatrní buďte i na D2 na 46,5 kilometru ve směru do Bratislavy. Tady stojí odstavené poruchané nákladní auto. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: hodina 12. je středa, no a se mnou už ve studiu Jirka Wiener, chtěl jsem říct Tonda Kalajek, jsem z toho ráda.
1: Ano, je tady Jirka, dneska jsem byl rozdávat snídaně na té křižovatce za tunely, kde je ta objízdná trasa. Musím říct, že tam byla dost rozčílená paní, že první den to jelo na semafory, až teď teprve policie začala řídit dopravu, díky tomu se to trošku ulevilo. Takže zahrajeme i těm policistům, ano. Co řídí křižovatku.
0: A bude tam, líp.
1: Pisárka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přišla na rande o hodinu později a on se rozčiluje. Stojím tu přes hodinu a vypadám jako blbec. Snad mi nechceš říct, že za to, jak vypadáš, můžu já.

0: něco kroku díláci, zatancovali jste si s vaším rádiem. Tohle novinka od partičky Jelen a Krištof. Hrej kapelu Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už je naše nejmenší posluchači Krokodýla. Jsme ve školce v Řečkovicích, jdeme do banky. Zeptáme se, co se dělá v bance, děti?
2: Vybírej si peníze.
3: Banka, to je taková hromada peněz.
4: Oni mají tam bonbony.
5: V bance se vybírají peníze a taky ještě se tam odkládají peníze.
0: No jo, co se dělá v bance? Na to jsme se ptali dnešních nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Toto voní, máte chuť na snídaně, máme je gratis.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
12: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
13: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
14: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na vodafone.cz. Vodafone.
19: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
21: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
22: Už se těším!
23: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak to pěkně vám hraje Krokodýl, jsme vaše rádio. A rádio, které vám nabízí taky vstupenky na Kometu, je o tom za malou chvíli. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla. Dobrou chuť.

0: Bylin je i trochu samby na krochu dílo. Tohle je vaše rádio, rádio, které vás dostane na Kometu zadarmo. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, tohle rádio fandí brněnské Kometě. Jsme hrdým mediálním partnerem brněnských hokejistů. No a samozřejmě pro vás máme soutěže o vstupenky, tak se nás držte, protože kdykoliv zazní výzva od nás, moderátorů, tak voláte studio a jdete na Kometu gratis. To tam pěkně rozdovádět a dohnat, pěkně hrát Kometu klítěství. Už brzy budeme soutěžit.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz.

0: NN. Na vás záleží.
1: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil, ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat, ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
2: Co to mlsáš?
3: To jsou makronky. Miluju je.
2: A odkud jsou?
3: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
4: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Status quo k roku dílem 13. hodinka. Petra dorazila, budou čerstvé zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne a městský domácí hospic zve na den otevřených dveří. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. z Krokodýla Pink. Krotitele duchu. A Pokáč Ignor.
4: A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěváš, že šoko.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl po druhé hodině odpolední.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes máme na jižní Moravě převážně oblačno, místy se objevuje slabý déšť, teploty kolem 16 stupňů. No a zítra ve čtvrtek nás čeká převážně polojasná až oblačná obloha, většinou bez srážek. Teploty po ránu jenom kolem 5 stupňů, odpoledne plus 17.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městský domácí hospic dnes zve na den otevřených dveří. V centru paliativní péče, které sídlí na poliklinice Zahradníkova, se zájemci seznámí s celkovým fungováním hospice a všemi službami, co nabízí. Otevřeno je do 16 hodin a vchod je z Nerudovy ulice 7. Skupina senátorů v čele s Tomášem Goláněm dnes podala k ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, který vládě umožňuje regulaci cen pohonných hmot, dává podle nich široké pravomoci a zároveň nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Americký prezident Donald Trump sdílel video, na kterém se muž v anglické zoo snaží vztyčeným prstem zastavit útok tygra, který ho následně roztrhal. To Trump okomentoval slovy, aby si lidé nikdy nezahrávali s přírodou. Následně přesdílel video vytvořené umělou inteligencí, na kterém on sám zdviženým prstem tygra zastaví a následně se s ním pomazlí. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
7: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor teďka na dálnici D1, máme tam dopravní nehodu osobáku, na místě zasahují policisté a záchranáři, provoz je částečně omezený. Je to, pokud jedete od Vyškova na Brno 205. kilometr, pozor, dopravní nehoda.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

cítíte to? To jsou ony chutné snídaně za úsměv. 103 snídaní za úsměv Rádia Krokodýl. Prozradím vám, kde nás vyhlížet zítra, krokodýláci. Kde bude nadělovat naše krokohlídka?

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Hele Pepo, od koho jsi koupil to maso? Od tvého milence, zavtipkuje manžel. Cože, Standa dělá v řeznictví.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodil.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle

0: O všech dobrých věcech zpívá Nelly Fortero na Krokodýlo. A my jdeme na snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýlo.
0: Ano, snídaně jsou u nás za úsměv. Naše krokohlídka vyráží do ulic. Každý den 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Úplně zadarmo. Snídaně i do Kolon. Tady zdravíme. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Děkujeme za zpříjemnění dne.
0: Snídaně i do aut, do Kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, my moc děkujeme rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených Kolonách. Zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
0: Ano, krokodýláci, no a pro úspěch i zítra po ránu nás čekejte v pisárkách. Potěšíme všechny do těch Kolon, my vám to trošku zpříjemníme.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravdu do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
8: Přijela maminka.
7: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Rádio Krokodýl. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Kvalita, inovace a výkon.
15: Dobře, a co ještě?
14: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
15: A teď za výhodné ceny.
14: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
15: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
14: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od 2 kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vytvořeno s použitím AI.
19: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
20: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

tohle je Pokáč Krokodýl a my se podíváme na uzávěrku tunelu. Místo semaforu policie. Třetí den kolon kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu v Brně hlídá policie. O tom za malou chvíli řídí tam provoz. No a mezi tím USA for Africa na Krokodýlu.

0: Tak tohle jsou bubeníci ze Safriduo. Krokodýl, hrajeme hit za hitem. Nechte si chutnat naše hudební meníčko Krokodýla. Ano, tady je Krokodýl. No a dopravní katastrofa v Brně opět nastala v brněnských ulicích. V křižovatkách i dnes. Křížení Pisárecké a Veslařské ulice u brněnského Antroposu i na dalších místech v Brně museli dopravu regulovat policisté. No, důvodem je jasný, 40-denní uzavírka Pisáreckého a tunelu Hlinky. No, zajímavá situace, každopádně co jisté, my vám ty kolony zpříjemníme, protože do nich rozdáváme celý týden snídaně gratis.
1: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů, různé druhy za 19,90 a Ajdam plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
3: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
4: Wow, to je pecka. Tenisová sezóna v Brně nekončí.
5: Tenis Linden nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými korty.
4: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
5: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let.
6: Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
7: Unihobby slaví narosky.

0: zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: roztančený Alvaro Soler na kroku dílo před druhou odpolední. Petra tady ano. Sleduje.
1: A já jsem včera byla u zubaře a bavila se tam sestřička s panem doktorem o tom, že už jako montujou kolo na Moraváku. Říkám, to je divný.
0: Fakt?
1: Fakt, tak jsem šla včera o kolo a je to tak. Tak to o tom budeme mluvit ve zprávách.
0: Je to tady. Vánoce.
1: Za chvilku začnou už červenci.
0: Ale nebudeme vás děsit, krokodiláci. Tady máme podzim. Krokodýl, tady ještě všechno v pořádku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Vojna v rámci festivalu Janáček Brno 2026 nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Inscenaci Nie jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19.30 a komedii Dámy vpřed nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Pozor, pozor, zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
0: Hit za hitem i po 14.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Bude Daša. A nebo Simple Plan. Připravení hudební nabídka Krokodýla.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě polojasno, teploty kolem 16 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: I když je teprve polovina října, na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje 13. listopadu na Zelném trhu. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. Sjezd z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu je kvůli modernizaci křižovatky u Brna uzavřený. Objízdná trasa vede přes Modřice, kde silničáři zprovoznili dva provizorní kruhové objezdy a semafory. Úpravy potrvají do 28. listopadu. Školní lesní podnik Křtiny, který se stará o lesy Mendlovy univerzity v Brně, bude s dalšími organizacemi pracovat na usměrnění a udržitelném rozvoji turistického ruchu ve vyhledávané oblasti na sever od Brna. Jedná se z velké části o chráněnou krajinou oblast Moravský kras. Mezinárodní fotbalová federace plánuje v letech 2027 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu 6,35 miliardy dolarů, tedy asi 132 miliard korun. FIFA se k navýšení fondu rozhodla díky mimořádnému komerčnímu úspěchu letošního mistrovství světa. Každá z 211 členských asociací by díky tomu měla dostat 25 milionů dolarů místo původně plánovaných 10 milionů.
9: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru probíhá úklid vozovky po nehodě osobního auta kolonné od 210. kilometru. A v Brně na křižovatce ulic Úzká a Dornik se srazilo osobní auto s motorkou. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte se silným provozem. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Jirka s vámi, tohle vaše rádio. Za okamžik se vás zeptám v ulicích Brna, co máte rádi na podzimu v Brně a na jižní Moravě. A mezi tím Taylor Swift vykne odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A programátorova žena ke svému muži. Drahý, chtěla bych dítě. Dobrá, nainstaluju.

Dalio G. A venku už barevné listí v brněnských parcích. Burčák, co na jeho Moravě? Nebo máte radši teplou deku a horký čaj? Ano, podzim má svoje kouzlo a my za okamžik vyrazíme do ulic Brna. Zeptáme se, co máte nejraději na podzimu. No a mezi tím si dáme tak trošku pop folk country. Tady je Daša Austin, jsme krok udělal, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Tak vám všem pěkné odpoledne.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady Krokodýl, tohle vaše rádio. Podzim na Jižní Moravě má samozřejmě svoje kouzlo. Tak co, už jste se byli podívat na ty barevné stromy v brněnských parcích? Nebo jste měli nějakou procházku? My jsme se zeptali v ulicích, co máte nejraději na podzimu, krokodýláci.
1: Když svítí slunce, tak jak je krásně zbarvené listy, když je suchý podzim.
2: No na podzimu ještě to poslední sluníčko a krásný je, když ty stromy tak barví a popadávají a tak dále.
0: V ulicích Brna jsme se vás ptali, co máte rádi na podzimu, tak jak to máte. My pro vás máme snídaně.
3: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
3: Radio Krokodýl.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Fíha, šok se jde, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Zbláznili jste se?
18: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
19: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun.
20: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na kroku dílu Head to Way, tohle vaše rádio, za okamžik taky soutěž o 125 tisíc korun. Budeme hádat náš tajemný zvuk rádia Krokodýl. Připravte si telefony, budeme soutěžit o velké prachy.

0: slza lhůta záruční a teď velké peníze pro vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: 125 200 korun za náš tajemný zvuk. Říkáte si, jak zní? Tady je. Ptáme se, co to je. Pojďte si zvednout svůj rodinný rozpočet o velkou částku peněz. 125 603 103 103. Linka do studia. V tuto chvíli dostane jeden z vás šanci vyhrát si ranec peněz. Tady je krokodýl. Kdo tam? Odkud? Haló?
2: Tady je Eva z Lesné.
0: Evo, zdravíme na Lesnou. Co by u vás znamenalo 125 tisíc? Co?
2: No, hodně moc, to víte.
0: Hodně moc peněz vám dáme, ale chceme slyšet správný tip. Co to je?
2: Zvuk způsobují padání kuželek.
0: Padání čeho?
2: Kuželek.
0: Jo, padání kuželek, dobře.
2: Jak to když se zavudou, no?
0: Dobře, jasně. Už víme přesný typ, padání kuželek. Že by to bylo ono? Ani tohle to není. Budeme si dál lámat hlavu, co to může být.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Teda, to se ochladilo.
8: Nakoupíme vitamíny.
7: Tak jo, C-čko, multivitamín.
8: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
7: To abych zas vyrazil ven.
8: Nikam nechoď, doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
7: To je dobrý nápad.
9: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
10: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou?
11: No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
12: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemian z Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
13: SK Artist Brno.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
15: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků z Telapnet.

0: internetem dlouhodobě spokojená. Internet jedině Tlapnet.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Michael Jackson, podzim, krokodýl. No a právě ty nám tedy čerstvé informace přináší Petra, co se dozvíme?
1: Hezké odpoledne a sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce, takže Jiří, už budeš muset jezdit autem zase.
0: Jo, tak jo.
2: Komu se už stýskalo po táborech? Ve středisku volného času Lužánky si děti užijí podzimní prázdniny od 29. do 30. října na několika místech v Brně. Čeká je nabitý program plný tvoření, pohybu, výletů a nových zážitků s kamarády. Přihlásit se můžete již nyní na luzanky.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Potřeba jste George Ezra. Bude Ingrid? A nebo Marek Ztracený? Naše cesty rovný. Je tady 17. hodin, je tady 15. hodin.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě čekejte zítra polojasno, později zataženo, teploty kolem 16 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Římském náměstí se zítra od 16 hodin uskuteční akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a praktickým způsobem si je snaží zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Zapojit se může i veřejnost. Potřebné vybavení bude připraveno na místě. Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Registrovaní uživatelé je s přispěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. Obsahuje 408 pergamenových listů s bohatou malířskou výzdobou. Knihu mohou lidé vidět v Domě umění do 24. října. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartůňková a Marie Bousková.
5: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vázne doprava v nárazových kolonách hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí krátká kolona od 2. kilometru. Kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu očekávejte zdržení v Pisárecké ve směru na Královo pole. A v Brně popojíždí také ulice Otakara Ševčíka ve směru na Černovice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan Pavlík říká manželce: zase nový kostým, odkud ho máš? Koupila jsem ho. A kde jsi vzala peníze? Našla jsem je. A kde? V tvojí peněžence.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokovým.
1: Ano, snídaně jsou u nás za úsměv. Naše krokovítka vyráží do ulic. Každý den 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Úplně zadarmo. Snídaně i do kolon. Tady zdravíme. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Děkujeme za zpříjemnění dne.
1: Snídaně i do aut, do kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
3: Pěkné ráno, my moc děkujeme Rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených kolonách. Zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
1: Ano, krokodýláci, no a pro úspěch i zítra po ránu nás čekejte v pisárkách. Potěšíme všechny do těch kolon, my vám to trošku zpříjemníme.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.
7: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Už se těším!
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Na kroku dílo Ledové království hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. No a za okamžik vám dáme také tip na levný benzín a taky naftu tady v Brně okolí. A mezi tím, vaya con Dios, hej, na.

0: Víme s krokodýlem.
1: No a teď tip na levný benzín a naftu tady v Brně okolí. Dnes vybíráme benzín za 43,90 a naftu za 45,80. No a pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Venatrade Plansko Lažánky 221. Tip pro vás.
0: Šetříme s krokodýlem. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaných

0: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Největší hudební výběr vám nabízíme na Krokodýlu, skvělou hitovku od Bruce Springsteena jsme si vychutnali a vychutnávat budeme i ty další po 16. hodině. Předtím ale budou zprávy. Peťa je má hezké odpoledne, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, na spáleništi v Národním parku Podyjí rozkvetly koniklece, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Rapo.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké hity s námi budou po 16. hodině z Krokodýla, třeba Hovspring? Dáme i novější hity, Chillen. A také skvělou zlatou slavici dorazí Eva Farna. Za minutu a půl tu máme 16. hodinu.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, co nás čeká, jaké počasí bude dnes v noci. Zpočátku oblačno až polojasno, postupně se vyjasní, kránu se začnou tvořit v údolích mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 6 až 3 v údolích při bezvětří kolem 2 a přízemní mrazíky. Jinak zítřejší čtvrteční den, jaký budeme nebo máme očekávat tady u nás na jihu Moravy. Ráno bude ještě skoro jasno, v údolích často mlha nebo nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne se od východu nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost a jen výjimečně může být polojasno a teploty jen 14 až 17 stupňů Celsia. Teď už se jdem podívat se nového.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Náročnou očistnou kůru mají za sebou mrtví z kapucínské hrobky, která je od konce 19. století jednou z turistických atrakcí Brna. Její jedinečné mikroklima totiž uchovalo ostatky řádových bratří po staletí v neuvěřitelně dobrém stavu. Navíc se o ně stará i tým restaurátorů mumií. Údržba chrání mumie před zničením a současně zajišťuje to, aby byla hrobka pro návštěvníky po hygienické stránce bezpečná.
5: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Na spáleništi v Národním parku Podyjí rozkvetly koniklece velkokvěté i další ohrožené druhy rostlin. Požár na konci srpna zasáhl zhruba 6 hektarů stepních trávníků a křovin. Správa Národního parku zkoumá v posledních letech využití ohně při péči o krajinu. V kontrolovaných podmínkách může prospívat stepním trávníkům i světlým lesům. Nejbohatší člověk světa Elon Musk je největším známým politickým sponzorem před americkými listopadovými volbami do kongresu. Od loňského roku věnoval federálním politickým výborům na podporu republikánské strany v přepočtu téměř 8 miliard korun. To je ještě výrazně vyšší částka, než kolik věnoval na podporu nynějšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa v prezidentských volbách před 2 lety. Basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezónu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mrkneme se na silnice, víme, kde to houstne a Lenka má pro nás podrobné info.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru probíhá odklízení nehody, kolona má kilometr. Dál do Brna vázne doprava v nárazových kolonách, hlavně kamionů mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 je krátká kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Ucpané silnice 50 z Brna do Bučovic mezi Holubicemi a Slavkovem. Kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu očekávejte zdržení v Rybnické a Pisárecké. Ucpané také v Brně Žabovřeská ve směru na výstaviště. Komplikace a zdržení očekávají také na dalších místech, třeba na objízdné trase přes Jihlavskou nebo Vídeňskou. A doprava kolabuje na příjezdech do Kuřimi od Brna i od Čibína. To Rádio Krokodýl z Global Assistance Senka Roštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
7: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ráno Krokodýli, s vámi Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne, za chvíli slovíčka brněnského Hantecu, do té doby skvělé hity, třeba hned ze startu Eva Farna.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlap se vrací domů z práce, jde do ložnice a vidí nahého chlapa. Kdo jsi? Milenec. A kde je žena? Schovala se do skříně.

0: Punto. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slovíčka brněnského Hantecu probrskáme. Žanek Hlaváček připraven je, co jdem překládat.
2: Zdar, jak svíňa skrok, sní. Gomide, co to je? Deková fuska?
1: Tak, deková fuska, to nemáme rádi, co?
3: Stará ponožka.
4: Rozbitá ponožka.
5: Prostě jadla.
6: Ponožka z deky.
7: Vánoční ponožky.
1: Tak, částečně to tam padlo.
2: Deková fuska je smradlavá ponožka. Vojta Iksel, hned si je běžte vyměnit a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
8: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
9: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
10: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
11: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
12: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
13: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
14: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
15: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
12: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon. Tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
16: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
17: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
18: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
19: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pojď sem.
1: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
2: Kometa, to je samozřejmě spjatá s Brnem, stejně jako krokodýl. No a my soutěžíme o vstupenky právě na brněnskou kometu. Pojďme podpořit brněnský hokej. Pokud chcete tam být, volejte Studio 603 103 103. Soutěžíme o vstupenky na zápas komety a pokud koukám správně, tak je to 18.10. tedy neděle v 17 hodin kometa hostí Bílé tygry z Liberce. Kdo by měl zájem vyrazit, tak musí pořádně v éteru krokodýla zafandit a pak jsou vstupenky jeho a může samozřejmě někoho vzít sebou a pořádně zafandit i na stadionu. Tak uvidíme, koho budou vstupenky. Jdeme se podívat na naši linku. Krokodýl, dobrý den.
3: Zdravím.
2: Já tady zdravím, kdo pak tam?
3: Denisa, já jsem se dovolala, jo.
2: No, Deniso, dovolala jste se, je to tak? Parádi. Pokud voláte teda na to, že byste chtěla získat lístky na kometu.
3: Přesně tak.
2: Přesně tak. Tak pojďte ukázat, jaká jste skvělá faninka a jak budete fandit.
3: Kometa, doktor!
2: Jdem, ještě! Pojď!
3: A pojď, kometa! Jdem,
2: to budou vyřvané hlasivky.
3: Jo,
2: Nejso.
3: Těším se.
2: Tak super. V neděli zhánějte někoho k sobě. 17 hodin. Budete fandit kometě, aby nad Libercem vyhrála. Souhlas. Výborně, díky, vydržte mi na lince.
1: Krokodýl fandí z brněnské kometě!
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Majitele psů a koček, pozor!

0: tenisovahalkohoutovice.cz.
1: Co to mlsáš? To jsou makronky. Miluju je. A odkud jsou? No přeci z království makronek. Najdeš je v Brně Bystrci a na Dominikánském náměstí. Vybrat si můžeš z klasické nabídky a všelijakých tvarů až po maxi makronky. A mají i výběrovou kávu a limonády. Tak mrkni na www.královstvímakronek.cz.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Kvalita, inovace a výkon.
1: Dobře, a co ještě?
4: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
1: A teď za výhodné ceny.
4: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
1: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
4: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Teplo sauny, voda, klid a chvíle jen pro vás dva. Ve Zlínském kraji až do 30. listopadu. Druhá osoba za polovinu. Ve vybraných wellness zařízeních. Více na východní-morava.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte.

0: Největší hudební výběr si užíváme, další skvělé hity jsou připraveny další zprávy. Na krokodýlu je má Peťa, já se ptám, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, i když je teprve polovina října, na Moraváku už roste tradiční vyhlídkové kolo, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Vojna v rámci festivalu Janáček Brno 2026 nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Inscenaci Nie jsme doma nabízí divadlo Husa na provázku v 19.30 a komedii Dámy vpřed nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme a hrát budeme skvělé hity z Krokodýla, vzpomínkový Phil Collins.

0: Kapka, Michala Hrůzy pro Emu. Za půl minuty 17. hodina.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční v Brně a na jihu Moravy zpočátku bude oblačné až polojasné, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 6 až 3 v údolích 2, přízemní mrazíky čekejme taktéž. Zítra tedy ve čtvrtek v Brně a na jihu Moravy ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlhá i nízká oblačnost. No a průsvitná oblačnost zůstane po celé odpoledne a jen výjimečně může být polojasno. Teploty 14 až 17 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Starostkou Jundrova už nebude Ivana Fajnorová, i když její kandidátka Zelená pro Jundrov vyhrála minulý týden komunální volby. Na spolupráci se totiž domluvila uskupení Společně pro Jundrov a Jundrováci, která budou mít 9 hlasů v 15 členném zastupitelstvu. Starostou se má stát Ondřej Vitula za Společně pro Jundrov. Vedení městské části se mění po 16 letech. I když je teprve polovina října, na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje 13. listopadu na Zelném trhu. Hlavní program začne 27. listopadu, kdy se na náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom. Evropská komise v oficiální odpovědi protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět potvrdila, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zůstává ve střetu zájmů. Babiš střet zájmů odmítl. Český hokejový útočník Martin Nečas 2 góly rozhodl o výhře Colorado na ledě Dallasu 3-2. Obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou. Prosadil se také Tomáš Hertl. Jeho Vegas uspělo na ledě Nešvilu.
4: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme do ulic, kde to houstne, ví Lenka.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 205. kilometru probíhá odklízení nehody a kolona je od 210. kilometru. Na D2 je krátká kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy od 2. kilometru. Ucpané silnice 384 na výjezdu z Brna v Kněžické ulici. Kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu očekávejte zdržení v Rybnické a v Pisárecké. Ucpané je Žebovřeská vesmír na Výstaviště. Komplikace a zdržení očekávejte také na dalších místech. A v Brně v Bělohorské ulici srazilo osobní auto chodce. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Ráno krokodýl, je s vámi Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne, 3,5 minuty po 17. hodině. Za chvíli naše nejmenší, našich zlatíček se ve školce budeme ptát, co se dělá v autoškole. Tak my se to dozvíme, co si myslí nejmenší. Teď si ale vychutnáme ten největší hudební výběr a mimo jiné, tady hitovka pro vás, pro Emu, Michal Hrůza. Hezké odpoledne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena si v obchodě vybírá vysokou skříň a prodavač se ptá, to máte tak vysoký strop? Ne, souseda.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, jdeme se podívat do jedné z brněnských školek. Ptáme se, Zlatíček, co se dělá v autoškole?
2: V autoškole se třeba učí řídit auto nebo autobus.
3: A nebo se učí tam parkovat.
4: A nebo se tam učí zatáčet.
5: A třeba se může učit jet dozadu.
6: Nebo se může učit jezdit rovně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
0: Rádio Krokodýl.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
11: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
12: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
11: A kde to najdu?
12: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
11: A nemáš nějakou slevičku?
12: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
13: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.

Divokej byl u nás ve vysílání Krokodýla, další skvělá hitovka je připravena. Jennifer Lopez pro vás, no a za chvíli se podíváme na podzim. Co máte rádi na podzimu tady v Brně a na jihu Moravy? Zeptali jsme se vás a koukneme to za chvíli.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: No a jdeme se podívat na ten podzim krásný, který si užijeme. Věřím, že ano, podzim v Brně a na Jižní Moravě má svoje kouzlo. Barevné stromy v brněnských parcích, procházky kolem přehrady, vinobraní. No a s mikrofonem jsme drazili přímo mezi vás do brněnských ulic a položili vám jednoduchou otázku. Co máte na podzimu nejraději? Co vás jako tak nejvíc na něm baví? No?
2: Když svítí slunce, tak jaký krásný zbarvené listí, když je suchý podzim.
3: No na podzimu ještě to poslední sluníčko. Krásný je, když ty stromy tak barví a popadávají a tak dále.
1: Ano, to nás baví a to si užíváme. Musím říct, že i po náplavce tam spousty z vás chodí, běhá, jezdí na kole, užíváte si to. I tam kolem vody si užíváme barev podzimu. I tam samozřejmě pěkně prožijeme nádherné podzimní dny. No a teď skvělé hity na Krokodýlu si prožijeme. Za chvíli třeba Bruno Mars, Bon Jovi. Užívejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
6: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc. Unihobby. Rozumíme českým kutilům.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show. Nyní na ticketportal.cz.
12: Teda, to se ochladilo.
13: Nakoupíme vitamíny.
12: Tak jo, C-čko, multivitamín.
13: Kapky pro malou, brusinku pro mě.
12: To abych zas vyrazil ven.
13: Nikam nechoď. Doplňky stravy objednáme na Green Idea. Mají teď slevu 20%.
12: To je dobrý nápad.
14: Nakupujte na greenidea.cz, protože zdraví je vždycky dobrý nápad.
15: Viděli jste někdy klokany v Králově Poli? Nyní přichází ta možnost. Fotbalový artist se téměř po měsíční odmlce vrací na domácí trávník a vyzve soupeře z pražských Vršovic. S viděnou historicky první prvoligové domácí výhry potřebujeme vaši podporu. Artist Brno, Bohemians Praha, sobota 17. října od 15 hodin. Těšíme se na vás.
16: SK Artist Brno.
17: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Depešáci u nás ve vysílání Krokodýla. Blíží se nám 18. Úderem 18. Tu pro vás na Krokodýlu budou připravené další zprávy. Ty má Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, na Římském náměstí se zítra uskuteční akce Takto vysyp, i o ní už za chvilku.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
3: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme hity a hrát budeme další skvělé, třeba hitovku Hello. Dáme si novější hity, Beautiful. A nebo Léto s tebou.
5: Já mám rád Léto s tebou.
0: Takové hity vám nabídne Krokodýl, za půl minuty je tu 18.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
7: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes v noci v Brně a na jihu Moravy zpočátku bude oblačno až polojasno, postupně se vyjasní, nejnižší teploty 6 až 3 v údolí, při bezvětří 2 i přízemní mrazíky. Zítra tedy ve čtvrtek čekejme na jihu Moravy skoro jasno, v údolích ráno mlha nebo nízká oblačnost, během dne pak od východu se nasune částečně průsvitná, ale velká oblačnost a teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na Římském náměstí se zítra od 16 hodin uskuteční akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a praktickým způsobem si je snaží zmírnit. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Zapojit se může i veřejnost. Potřebné vybavení bude připraveno na místě. Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Registrovaní uživatelé je s přispěním radnice mohli využívat od března. Za tu dobu se uskutečnilo skoro 180 tisíc dotovaných jízd. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních ceníků jednotlivých provozovatelů.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. Obsahuje 408 pergamenových listů s bohatou malířskou výzdobou. Knihu mohou lidé vidět v Domě umění do 24. října. Česká tenistka Karolína Muchová ve Wuhanu po obratu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku McNeilovou a postoupila do třetího kola. Její další soupeřkou bude Diana Schneiderová z Ruska. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková.
8: Ladies Gym. Největší fitness pro ženy v Brně. www.ladiesgym.cz
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po 18. hodině na Krokodýlu vyrážíme se podívat, kde to houstne. Lenka má podrobné info.
9: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici směrem z centra na sjezdu na Poleckého třídu se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. V Brně je stále utpaná Kněžská ulice ve směru z centra. Utpené jsou také příjezdy do Kuřimi od Čebína i od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Je s vámi Krokodýl, Jarek Hemala přeje krásné pozdní odpoledne, příjemný podvečer. 3 minuty po 18. hodině rozjíždíme další hodinu skvělých hitů, no a za chvíli se podíváme na snídaně. Vy možná řešíte večeři, co si dáte, my už myslíme i na snídaně, kde si s vámi zítra pochutnáme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, vaše oblíbené snídaně jsou tady, vychutnáváme si je, užíváme si jich. Možná teď večeříte, tak vám přejeme dobrou chuť, ale my myslíme opravdu už na tu snídani. Stačí si nás každé ráno vyhledat, usmát se a snídaně bude vaše. Ano, jedna ze 103 chutných snídaní, a to z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, je pro vás připravena úplně zadarmo. Dneska se rozdávalo do kolon.
2: Snídaně i do kolon, tady zdravíme, pěkné ráno.
3: Dobré ráno, děkujeme za zpříjemnění dne.
2: Snídaně i do aut, do kolon, tady máme paní, pěkné ráno.
4: Pěkné ráno, my moc děkujeme Rádiu Krokodýl za skvělou svačinu tady v těch šílených kolonách, zpříjemnilo nám to velmi ráno, díky moc.
1: Tak možná třeba i vás potěšíme, ano, zítra po ránu vyhlížujte naši krokohlídku u Pisárek na křižovatce u Antroposu, ulic Pisárecká a Antonína Procházky. Tak ať vám pak snídaně chutná.

0: s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. e-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky. Pravdu do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
8: Přijela maminka.
7: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Rádio Krokodýl.
9: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
10: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
11: Kvalita, inovace a výkon.
12: Dobře, a co ještě?
11: Profesionální a farmářské motorové pily Husqvarna na zahradu i do lesa. Vybere si každý.
12: A teď za výhodné ceny.
11: A k tomu i široký výběr ochranného oblečení a příslušenství.
12: Akumulátorové stroje, křovinořezy, foukače, traktor i rajdry se zimním příslušenstvím.
11: S Husqvarnou se maká fakt bezpečně. Gardentech, poradenství, prodej a servis. Jsme tu pro vás. Brno Černovice, Mírová 15. www.gardentech.cz.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 15. listopadu ve Winning Group Aréně v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.
15: Už se těším!
16: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Ne. Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Je dobré mít se s kým probouzet.
7: To nejlepší po ránu. Radio.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Miraj u nás ve vysílání Krokodýla, teď je Číren a nezapomeňte, že úderem 19. tu budou vaše oblíbené hity na přání. Vybírat budete moci po 19. hodině na lince 603 103 103.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: A máme pro vás novinku. Každou středu večer vás čekají krokodýlí večernice. Ano, Katka, Elena a Janča moc dobře vědí, že rodinný život je někdy pořádná divočina. A nejenom o tom si holky povídají na krokodýlu každou středu večer, i tedy tu dnešní mezi 8 a 9 hodinou. No a tohle je taková malá ochutnávka.
2: Že jsme si vyšlápli ve 40 stupních, prostě magor matka, že jo, vytáhla dítě na nějaký skaliska, takže jsme lezli po šutrech, nohy jsme měli totálně dodrápaný od nějakých keříků pichlavých a
3: holčička
2: tak dále.
3: Holčička říkala, díky mamko. Nejkrásnější dovolená.
2: Proč já zrovna musím mít takovouhle mamku?
1: Takhle to vypadá, když se holky rozjedou a víc samozřejmě krokodýlí večernice. Katka, Elena a Janča už dnes večer od 8.

0: Nabízí v Brně Kohoutovicích halu se 4 antukovými kurty.
1: A pozor, multisport karta u nás nově i v zimě.
0: Navíc máme tenisovou školu pro děti od 5 let. Rezervujte na www.tenisovahalakohoutovice.cz.
2: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle.
1: Pozor, pozor! Zveme milovníky vytuněných a sportovních aut a širokou veřejnost na Tuning Show Brno, která se bude konat 17. října od 7 hodin na Automotodromu Brno. Sprinty, závody do vrchu, jízdy veřejnosti, drifty, výstava aut a bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás 17. října už od 7. raní.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Již od středy v nabídce. Monte 150 gramů různé druhy za 19,90 a Aidan plátky 100 gramů za 22,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: zvedáš.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Půl 19. hodině z Krokodýla Daft Punk. Pak už budeme hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních cenníků jednotlivých provozovatelů. Na Římském náměstí se zítra od 16 hodin koná akce Takto vysyp. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. V Domě umění je k vidění do 24. října.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak se jezdí.
5: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Forgesově ulici směrem do centra u čerpací stanice OMV se srazila dvě osobní auta. Kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu se stále tvoří kolony v Pisárecké ve směru k Žavovřeské. A na silnici 68 na trase Slovensko-Třinec očekávejte zdržení v obou směrech u Jablunkova kvůli omezení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Tenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka, no a vy už pomaličku můžete volat studio Krokodýla 603 103 103. Tady jsou hity na přání, tak to si pustíme. Co to bude, ať už jedete domů z práce, nebo jste nastoupili na noční, jsme tady s vámi. Jsme Krokodýla, pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.

0: Daft Punk, Get Lucky, Krokodýl, tady jsou hity na přání a my už zdravíme prvního volajícího. Tak kdo pak se nám dovolal? Ahoj, tady je Krokodýl, kdo tam, odkud? Ahoj.
1: Dobrý den, tady je Sofie Prátová.
0: Ahoj Sofinko, odkud nám voláš?
1: Z Velkých Knínic.
0: No tak komu zahraješ, co vybíráš?
1: Miraj? Miraj, když nemůžeš, přidej víc.
0: Pro koho to bude?
1: Pro Adama, Melinku, pro Radovana, pro Emu a pro Izu a Evely. A pro Barunku a pro mamku.
0: Už jí to letí, děkujeme za zavolání, ahoj. A vy můžete volat studio Krokodýla 603 103 103, hrajeme podle vás.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Hit na přání krokodíla i přesapku krokodíla se s námi můžete spojit podobně jako Evča z Medlánek, tak pro jeho přítele Martina Atomic Kitten. Krokodíl, hity na přání.

0: co mi ten Krokodýl a hity na přání právě teď.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Tohle náš interaktivní pořad, se s námi můžete spojit. Pojďme teďka na Brněnskou přehradu, s kým pak? Halo, viděl jsi ty červánky?
2: Jo, ahojky, dobrý večer všem, tady Tom Triko.
0: Tome, viděl jsi dneska červánky? Ty byly?
2: No, moc ne právě, ale viděl jsem třeba převčere, to jich bylo hodně.
0: Komu zahraješ, co to bude?
2: Já to úplně jednoduše zahraju úplně všem milovaným, co znají mě, a až po druhý konec galaxie.
0: Tak pro tebe taky, díky za výběr, dáme si parádní Leony. Ahoj.
2: Děkuji, pa, ahoj všem.
0: Volejte, vybírejte.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Je to na přání, krokodýl. No a teď jdeme na Vysočinu, do Žďáru, kde nás posloucháte na 96 FM. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Ahoj, Jiříku, tady je Peťa ze Žďáru.
0: No ahoj, Peťo, tak co máš na srdci, komu zahraješ?
1: Ahoj, čačo, to bych zahraju to tobě, Peťovi Holíkovi, mýmu Mírovi do práce, všem komeťákům, obou dvou Milanům, ale všichni, co mě znají, co posílají písničky a chtěla bych Steve Unstaffed.
0: Už to letí, děkujeme za výběr, mějte se krásně, ahoj.
1: No, ahoj.
0: A vyvolejte studio Krokodýla 603 103 103, hrajeme podle vás.

0: Tady kroků dělal, tohle jsou hity na přání. Hrajeme podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Staňa Borkovaný.
0: Staňo, ahoj. Tak zdravíme do Borkovan. Jak se tam máte?
1: Já dobře, sedím u kamen. Mám tady teplíčko, popijám pivečko.
0: A my ti k tomu zahrajeme. Povídej, co vybíráš, pro koho?
1: Já bych první pozdravil... pardon, svoju rodinu, samozřejmě vás, krokodýláky.
0: Děkujeme.
1: A dál bych popřál...
0: Ano?
1: Do nebíčka.
0: Tak jo.
1: Bráchovi, v loni, letos švagrové, mladší a budu praděda.
0: Tak gratulujeme, divá Bára je připravená, gratulujeme, ano, k tomu, že budete dědou, už to letí.
1: Zdar jak svině.

0: kabáti, divá bára, no dneska po 20. vás čekají taky večernice Rádia Krokodýl. No a teď ještě do 20. hodiny vybíráte hity, za okamžik vás opět vyzvu, abyste volali. No a zítra pro vás máme snídaně do kolon.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy Krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto. Opravdový přítel vaší Toyoty.
1: Radio Krokodýl.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr
10: a rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: ty nám přání k roku díla hrajeme podle vás, tak pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
1: Dobrý den, tady Ester, volám z Brna a mohli byste mi tady prosím na rádiu kolegům pustit můj hit na přání, jmenuje se Bon Jovi It's My Life a je to pro všechny posluchače.
0: Rádi zahrajeme, tak připravená, jdeme na to, ahoj.
1: Ahoj.
0: Volejte studio 603 103 103, Krokodýl, hity na přání.

0: Bon Jovi, It's My Life. No a teď už jdeme pozdravit Alex do Horonína. Alex, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Nazdar, tak rádi tě slyšíme. Komu zahraješ? Pro koho to bude? Co to bude?
1: Jiříčku, teď jsem s tebou dala dobrý pokec. Takže víš co, především tobě. A musím vzpomnět a vzkázat Peťka ze Žďáru, mě teďkom vypisovala, tak Peti, mám tady návštěvu, takže momentálně nemám čas a mám tady návštěvu Jiřinku a výborný pokec, vzpomínáme a podobně a probíráme životní negativa, ale pro krokodýlu si nechám životní pozitiva.
0: No to je krásný. Tak Alex, Lady Gaga, Poker Face i pro tebe, pro lepší den, jo?
1: Ano, děkuju.
0: Měj se, ahoj.
1: Pa.
0: A vyvolejte studio Krokodýla 603-103-103. Hrajeme podle vás. Krokodýl, tohle je náš interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit a zahrát, komu budete jenom chtít.

0: Lady Gaga, Poker Face, Krokodýl, hity na přání. Pojďme opět na telefon. Kdo tam? Halo?
1: Ahoj, tady je Veleňko.
0: Ahoj Veleňko, kam pak tě zdravíme?
1: Ahoj, já jsem vždy, Morenda, Brno, hala stolního tenisu.
0: Komu zahraješ? Co to bude?
1: Tak nesmím zapomenout nikdy na tu svou zesnulou dcerku, takže tam ke hvězdám. Potom samozřejmě Ivance a Šárce do New Orleans, Peťovi, Holíkovi, Golfistovi a Oliverkovi Golfistovi a jeho rodince. No víte co, nebo víš co, úplně všem, co poslouchají, co mají rádi Brno, co mají rádi Kometu a co jsou rádi na světě bez toho, že potkávají třeba samé nepěkné věci.
0: Veleňko, jdeme si zpívat Radio Gaga. Naslyšenou, děkujeme. Ahoj.
1: Děkuji pěkně, ahoj.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: A ano, je středa, večernice třeba, no a dneska po 20. hodině se na vás už těší Katka s Elenou. Tak co budou schválně dneska probírat krokodiláci? Nezapomeňte, večernice Rádia Krokodýl startují už za pár minut.
0: Krokodýl večernice. Každou středu večer. Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Vaše nohy si zaslouží to nejlepší. Tak proč hledat jinde? Trepon, tradiční česká značka s letitou výrobní zkušeností. Trepon. Vysoká kvalita, dlouhá životnost, trendy, vzory a skvělé barvy. Trepon. Velký výběr punčocháčů, legín a ponožek pro celou rodinu. www.treponky.cz.
3: Děláme vědu srdcem a vy ji můžete zažít na vlastní kůži. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 2. do 8. listopadu a nahlédněte pod ruce vědcům a vědkyním v laboratořích. Více o programu na týdenavčr.cz. Vstup je zdarma.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jste s krokodýlem tady vaše rádio, no a my máme zahrát taky pro Věrušku, která nás poslouchá přímo v Horních Heršpicích, tam máme pozdravit, no a Tereska pro změnu poslouchá v Medlánkách prý potěší další hit. Díky, že posloucháte i přes apku Krokodýla.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 8 večerní, to už vám budou hrát večernice Rádia Krokodýl. Menele. Katka s Elenou vám pustí Enrique Iglesiasa. Bude taky slza. Tak to vám budou hrát večernice Rádia Krokodýl.
3: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Zítra čekáme na jižní Moravě a v Brně okolí teploty kolem 16 stupňů, k tomu polojasno, později zataženou oblohu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: I když je teprve polovina října, na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje 13. listopadu na Zeleném trhu. Zítra začne výstava Básně v hlíně, která představuje keramické ilustrace dětí ze Salesiánského střediska mládeže Brno Žebovřesky. Na radnici městské části potrvá do 2. listopadu. Sjezd z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu je kvůli modernizaci křižovatky u Brna uzavřený. Objízdná trasa vede přes Modřice, kde silničáři zprovoznili 2 provizorní kruhové objezdy a semafory.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, no ale už tady nejsem sám.
1: Maminky v akci, maminky v akci.
0: Už jsou tady ve studiu se mnou taky Katka s Elenou, už se na vás těší, ano, večernice. Tak holky, jsem zvědav, co budete dneska probírat.
1: Každou středu večer.
2: You shot me so down.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný večer, máme středu 14. října a jsou s vámi večernice Elena.
2: A Katka, krásný večer přejeme.
1: Tak přátelé, my máme teďka takové téma. V týdnu jsme narazili s Katkou na společnou velmi nemilou věc, která nás v posledních dnech doma trápí. Jsou to octomilky.
2: Nevím, to je mor, toho se fakt nedá zbavit.
1: No ano, nasmáli jsme se u toho dost, i teď se smějeme, protože jako jsou to takový malý potvory, který ale dokážou pořádně potrápit.
2: Já ti můžu říct, že teď už jako je mě do smíchu, teď už mi to přijde vtipný, protože oni z ničeho nic dne na den zmizeli.
1: Takže vy už jste vyhubili.
2: My jsme je vyhubili.
1: Ty jsi je vyhubila.
2: Já vlastně vůbec nevím čím, ale už jsme se jich zbavili, ale trvalo to tak jako 2-3 týdny určitě.
1: A my jsme se tady právě radili, jak to budeme dělat. Já jsem popisovala, že jsem udělala sklinečku s dírkou a octem a to nepomáhalo. Pak jsem vysávala to hubici od vysavače, jsem naháněla jsem je po kuchyni. Potvory vůbec, nešlo to. Trvalo to hlavně dlouho, to bylo velmi nemilé. No a nakonec sladký víno mě poradil kamarád, to jsem nalila k octu a asi tady tento lektvar zabral a mám taky klid.
2: Ale slyšela jsem taky, že na víno příberou, tak ale promiň, přece si neodtrhnu od úst, aby mohli místo mě nasávat octomilky.
1: Co bych taky od tebe mohla jinýho čekat?
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Provodí Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Pěkný středeční večer, jsem s vámi Večernice a my už se tady trochu smějeme tomu, co přijde. Trošku nás jako štvou cyklisti, že?
2: Jo, já jsem se právě tě chtěla zeptat, ale to není právě úplně k smíchu, jo? Ale no. My se musíme smát, aby jsme se zase jako nerozčilili, úplně nerozpálili, aby jsme to tady celý neodpálili. Takže jaký máš, Kači, zkušenosti s cyklisty v městském provozu?
1: No, jako já proti cyklistům jako takovým nemám vůbec nic. Trošku mě ale štve, že na těch silnicích v centru Brna jsou úplně všichni. Cyklisti, auta, motorkáři, koloběžkáři.
2: Chodci, nedej bože.
1: Ještě do toho chodci, co tam mají co dělat, že? No, je toho moc.
2: Teda musím říct, že mě to jako hodně vadí, takový to přejíždění například přechodu. Protože mně se to teď zrovna stalo v pátek, kdy jsem přejížděla z levýho pruhu do pravýho a ten cyklista se zrovna v ten moment, kdy já jsem hodila blinker doprava a začala najíždět doprava, rozhodl, že on pojede do toho levýho. Jenomže oni prostě udělají to, že fakt jako mávne rukou a začne tam najíždět, ale ty prostě, když se to potká, nejsi schopná tak rychle zareagovat. Jako nesejmula jsem ho, ale
1: no,
2: byl
1: jediná,
2: k tomu kousek.
1: Jediná kreka, ale to, co nebylo teď, může být příště.
2: No.
0: Provodí Večernice. Každou středu večer. Stop si snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekonomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.

0: Uhlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi večernice, Katka.
2: Elena, krásný večer. Já jsem byla minulý týden na preventivce.
1: Ale ne.
2: Ale jo, objednávala jsem se asi na 10krát, vždycky jsem to zrušila. Jako ne, že bych měla strach, ale vždycky mě do toho něco vlezlo. Nicméně konečně jsem tam přišla minulý týden, tak jsem si říkala, že to bude raz, dva hotový, bude to brzo za mnou, ale trvalo to déle, než jsem čekala. Pan doktor se mě důkladně, velmi důkladně a historicky proklepl, takže například, a co to vaše koleno? A
1: ještě, já, že ne hystericky.
2: Hystericky naštěstí ne, to bude třeba příští rok, to už říkal, to už vám bude tolik, to už budete mít nárok na další vyšetření, hlašte se. Ano, to už budu hodně stará. Takže říkal, že se mám pak objednat. No nicméně se mě ptal, a co to vaše koleno? A já, ježišmarja, koleno. A co to vaše břicho? A co ten váš tik v oku? A já
1: to jsem všechno řešila.
2: Já už si to nepamatuju, víš, já, ježiš, tak to už nevím, to už asi dávno, že? A takže jsem si nemohla na tady tyhle věci vůbec vzpomenout. No, byl teda milej, hodnej, všechno, ale trvalo to dlouho. A na závěr se mě zeptal, potřebujete ještě něco? A já mu říkám, čůrat. Tak to jsem ho úplně odbourala, protože tohle nečekal.
1: No to jo, ale hlavně, že to zatím udržíš. Bude hůř.
0: Dobrý večernice. Každou středu večer.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dolní Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi Večernice, Elena.
2: A Katka, zdravíme vás, krásnou středu přejeme.
1: Kači, víš, co mě zajímalo?
2: No,
1: jestli máte doma nějaké rituály. Určitě nemám na mysli, já vím, že tě to napadne hned jako čištění zubu, chození ráno na záchod, jak se tam všichni perete,
2: no,
1: o
2: tu mísu. To právě k tomu bych ti mohla říct, jako zrovna tohleta, sice asi to není úplně rituál, jo. Ale u nás doma třeba je to velký téma, protože my jsme čtyři a máme jenom jeden záchod, takže u nás se stojí neustále fronta.
1: Ježiš, ale to je chyba, to byste měli ale vyřešit.
2: My budeme muset něco zrušit, třeba ložnici a udělat ještě jako jednu toaletu navíc.
1: A počkej, babi, za chvilku přijdou vnoučátka, jak to budete dělat?
2: Každopádně, ale když nad tím jako přemýšlím rituál, tak mě napadí takový ty klasický věci. Pokud to jde, společné snídaně, obědy, večeře. Naše děti už tím, že žerou jako kobylky, tak mají večeře rituálně dvě.
1: Vlastně to oni hned jak přijdou ze školy, tak kontinuálně třeba až do toho, než jdou spát, ne?
2: Je to nejoblíbenější rituál.
1: Ano.
2: A pak taky asi máme takovou jako tradici víkendovou, že jak všichni jako dlouho spíme, nikam nespěcháme, většinou se budíme plus minus tak ve stejnou dobu kolem 9:30, tak děcka ještě k nám stále ráno skákají do postele, kde se tak jako pomačkáme, potulíme trošku, jako jo, a zastartujeme si ten volnej, krásný den.
1: To je hezký. Máme to podobně, teda, že máme tady takovýhle to tuleníčko. A pak my teda máme doma ještě takovej večerní rituál, že si vždycky říkáme tři věci, které se nám ten den povedly. A zároveň si říkáme Andělička strážnička. A ještě si taky říkáme, že jsme hodný, hezký a šikovný holky.
2: Je, tak s tím budeme muset taky odstartovat, a kdybyste toho strážnička mohli poprosit jako i za nás, jo?
1: Dobře, budeme na vás myslet. A na vás všechny ostatní taky.
0: Krokodýlí Večernice. Každou středu večer. Každou středu večer. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Rusko stále útočí na civilní cíle a vyhrožuje i Evropě. Pomozme Ukrajině ho zastavit. Příspěvky posílejme přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je středa, krásný večer vám přijí z Krokodýla Večernice. Katka.
2: Elena, krásný večer. Tak my se snažíme tady usmívat a budeme se snažit být docela jako příjemný. Nechceme být nepříjemný, holky, to určitě ne. My spíš jen tak jako hezky promlouváme k těm cyklistům, aby se chovali občas trošku ohleduplněji na stezkách, třeba například, které jsou pro cyklisty, chodce zároveň. A stává se to, že třeba hodně, hodně rychle jezdí. Řekla bych, že si udělají z jednostopého vozidla dvoustopé, protože jedou dva vedle sebe. Jedou strašně rychle, rychleji než auto. Teď samozřejmě se naklání ještě v těch zatáčkách, protože jako víme, když je to vozidlo jednostopé, tak určitě nepojede přímo, nebude sedět jako to auto rovně na té silnici držet.
1: A co nás štve, že nepoužívají a nemají vůbec zvonky?
2: Ano, nemají zvonky, ale dobře, nemají zvonky, já to chápu, ono to něco váží,
1: já to
2: že jo.
1: Nechápu.
2: Ale mají třeba pusu, že jo, nebo můžou písknout, houknout.
1: Já teda musím říct, že my chodíme často na procházky do lesa a já respektuju všechny pejskaře, cyklisty, je mi to vlastně jako jedno a snažím se brát ohled na všechny jen do chvíle, dokud oni neberou ohled jako zase na nás další, protože když za tebou jede cyklista, málo kdy ho třeba na poslední chvíli slyšíš, že za tebou jede.
2: Právě.
1: A tím, že nemají zvonky a nezvoní a neřeknou pardon nebo cokoliv. Tak je to fakt jako hodně nebezpečný, takže se nám kolikrát stalo, že jsme museli na poslední chvíli uskakovat a to nechceš.
2: A takže my doufáme, cyklisté, že příští rok to bude s vámi lepší.
1: Já doufám, že to bude už třeba od zítřka, tak poříďte si zvonečky ideálně a bude nám všem hnedka líp.
0: Krokodýlí Večernice, každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, 9:00 se nám blíží a krokodýlí večernice jsou ještě stále s vámi. Zdraví Elena
2: a Katka.
1: Tak my s nástupem podzimu určitě teďka už pociťujeme takovýto chladnější počasí, nechce se nám z postele. A aby jsme se právě trošku nakopli, tak je potřeba si zpříjemňovat ty dny nějakou kulturou.
2: No rozhodně.
1: Takže divadlo, kino, nějaký koncert a tak dále. Já třeba se chystám na Anastasia, je to taková muzika, už trošku starší, řekla bych, ta zpěvačka prostě už je trošku starší, ano, ale určitě je to připomínka takových jako hezkých našich roků, takže hezky
2: rozhodně
1: se zpíváme.
2: Skvělá zpěvačka, ještě navíc v Brně, takže paráda, že, co víc si přát. No a jako jak právě říkáš, je potřeba si ten podzim zpříjemnit a zároveň, jak se člověku právě moc už ven nechce, tak aby jsme úplně nezlenivěli, že jo, byli bez nás pecky domácí a to nemůžeme dopustit. No a proto i my dvě se spolu chystáme na koncert na MIG 21. Od té doby, co jsme viděli Migy na brněnském Majalesu s Krokodýlem pár let zpátky a zjistili jsme, jaký je to zážitek a jaký je Jirka Macháček jako fakt showman, tak jsme říkali, že musíme vyrazit. Akorát, jako blbý je, to musíme podotknout, že ten koncert je v týdnu, to znamená druhý den do práce. Aha. A už jako jsme ve věku, kdy to druhý den není, co to bývalo.
1: Já bych tady jako ten věk úplně nezmiňovala. Každopádně budeme určitě ten další pracovní den, protože si to užijem. Další den budeme asi trošku pajdat a trošku chraptit, tak se předem omlouváme.
2: Ano, odpusťte nám to. Ale budeme se snažit, aby samozřejmě náš výkon byl co nejlepší.
1: Ano, jako vždy.
2: A my se na vás těšíme příští středu. Ahoj.
1: Ahoj a dobrou noc.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě a v Brně okolí teploty kolem 16 stupňů, k tomu polojasno, později zataženou oblohu.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních cenníků jednotlivých provozovatelů. Na Římském náměstí se zítra od 16 hodin koná akce Takto vysyp. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. V Domě umění je k vidění do 24. října.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Největší hudební výběr vám nabízí Krokulíl. Jarek Hemala vám přeje krásnou středeční noc s datem 14. října. Věřím, pro vás příjemný den byl něčím a zajímavý, jak by smet. A tak si pojďme užít i báječnou noc s Krokulílem.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Jste majitelem Toyoty? Tak své Toyotě před zimou dopřejte profesionální péči v autorizovaném servisu ID Auto v Brně. Nyní se slevou 20% na vybrané díly, zimní příslušenství i servisní práci. Zkontrolujeme kapaliny, brzdy, pneumatiky i celkovou připravenost vozu na zimu. Jsme ID Auto, opravdový přítel vaší Toyoty.
2: Děkujeme vám.
3: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě a v Brně okolí teploty kolem 16 stupňů, k tomu polojasno, později zataženou oblohu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Sezóna, ve které město Brno dotovalo provoz sdílených kol, je u konce. Od zítřka už budou výpůjčky probíhat podle standardních cenníků jednotlivých provozovatelů. Na Římském náměstí se zítra od 16 hodin koná akce Takto vysyp. Dobrovolníci budou dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomohou tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Jihomoravské muzeum ve Znojmě zpřístupnilo knihu městských práv z let 1523 až 1525. Rukopis váží desítky kilogramů a patří k nejcennějším písemným památkám města. V Domě umění je k vidění do 24. října.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Krokodýla, další hit je připraven pro vás, co nás sladíte a posloucháte v Třebíči a je vás spousty, tak na 101,7 FM do Třebíče posíláme další hit.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Další hit je připraven tady u nás, tak roku díl, vy si ho užíváte, jak se patří. No a na Moravě nám začal platit gregoriánský kalendář asi o 10 měsíců později než v Čechách, a to právě v roce 1584. Tento kalendář je v současnosti hlavní celosvětově používaný systém pro počítání času. Jedná se o upravený juliánský kalendář s křesťanským letopočtem a korekcí přestupnosti. Tak jenom abyste věděli. Teď další věty. Jarek přeje krásný poslech.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě a v Brně okolí teploty kolem 16 stupňů, k tomu polojasno, později zataženou oblohu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: I když je teprve polovina října, na Moravském náměstí už roste tradiční vyhlídkové kolo. První část vánočních trhů v centru Brna odstartuje 13. listopadu na Zeleném trhu. Zítra začne výstava Básně v Hlíně, která představuje keramické ilustrace dětí ze Salesiánského střediska mládeže Brno-Žebovřesky. Na radnici městské části potrvá do 2. listopadu. Sjezd z dálnice D2 na D1 směrem na Ostravu je kvůli modernizaci křižovatky u Brna uzavřený. Objízdná trasa vede přes Modřice, kde silničáři zprovoznili 2 provizorní kruhové objezdy a semafory.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásný poslech, hezkou noc, na krokodýlu je s vámi Jarek, doufám, že všechno máte ve standardu, protože dnes máme Světový den standardů, jenom byste viděli, čím zajímavý je, tak si ho užijte a mějte krásnou středeční noc. Zase je

Půlnoc se nám blíží, stále jste na vlně Krokodýla a budeme si vychutnávat další skvělé hity. Věřím, že jak se patří, si je vychutnáte. A pokud ještě stále makáte, tak ať vám to příjemně utíká z hity Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Více než polovina vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity. I o tom víc na Krokodýlu. Více než polovina kontrolovaných vzorků zmrzlin letos nesplnila hygienické limity, napsal v tiskové zprávě mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiba. Prodejci mnohdy nedodržují pravidla pro přípravu zmrzliny a zanedbávají čištění zařízení pro výrobu. Tak doufám, že vy, pokud jste si dali zmrzlinu, tak jste si na ní pochutnali a nestrávili pak další hodiny

Rybí rodiče jsou v akci a daří se jim a my se na ně právě podíváme i teď ve vysílání krokodýla. Ano, v hodonínské zoo je veselo, v nových akváriích se totiž zabydlely první rybí rodinky. Necelé 3 měsíce od zarybnění se některé druhy začaly rozmnožovat a pečovat o své potomky. Pestřenci šnekožraví je dokonce důrazně brání před ostatními rybami. Tak, doufám, že vyrazíte, podíváte se do hodonínské zoo, užijete si to. Teď užijte hlavně další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

třikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.